0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Patrik přišel s tím, že by nebylo od věci, kdyby jsme měli svůj tým ve Formuli 1.
2: Jo.
1: A ty si teda Patriku nabízel, že by si udělal nějakou stáj?
2: Kisbul nebo něco takového.
1: A už máš řidiče, jo?
2: Už mám řidiče, Radek se na to ozval, že by klidně řídil.
3: Já jsem pro, na formuli se hlásím.
2: Stojí to 15 milionů dolarů taková formule, takže ještě nám 15 milionů chybí. Nějaký kola z nějaký feldy seženeme, starý.
4: Jestli scháníte kola na feldu, tak jich tam mám ve strole dost. Zastav se u mě, máš je tam schovaný.
1: Pak nám tady Zdenda navrhuje, že ví prý o lidech, který umí rychle krást pneumatiky, že by se hodili na výměnu, víš, potom do depa.
2: Jo.
1: Akorát to nesmí zůstat na špalkách, ta formule.
0: Ranní Kiss od 6 do 10.

0: takže vyhráváš 3000.
1: Jo!
2: Já moc děkuju.
0: Pětka, takže vyhráváš 5000.
3: Každé všední ráno na Rádiu Kiss. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Černá stavba je tak trochu problém. Zajistíme ti pasportizaci a vše potřebné k její legalizaci a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice.
5: www.projekt-ateliér.cz.

0: volejte do studia Rádia Kiss.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
2: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Zároveň je i den, kdybychom měli říkat pravdu. A mě napadla jedna věc. My tady o sobě ve studiu víme už úplně všechno, ale Kisáci o nás všechno nevědí. Takže co kdyby nahráli vzkaz přes...
2: Jejda. To jsou ty výpadky, to je potom blackoutu ještě. Máme pár vysílačů, který musíme dát.
1: To nevadí, já to ráda zopakuju. Takže mě napadlo, no, že by nám Kisáci mohli posílat vzkazy přes apku a my bychom museli...
2: Ne, to nejde
3: to
2: dneska.
3: To je jak na potvoru normálně. Ty člověče, zrovna míši mikrofon, víš?
2: Že jo?
1: Kisáci, ne. Posílejte vzkaz
2: přes apku. Ani náhodou. Ne, všechny nápady jsou dobrý.
0: Raní Kis. Od 6 do 10.

0: takže vyhráváš 3000.
1: Jo. Já moc děkuju.
0: Pětka, cože? Takže vyhráváš 5000.
2: Každé všední ráno na Rádio Kiss. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Černá stavba je tak trochu problém. Zajistíme ti pasportizaci a vše potřebné k její legalizaci a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. www.projekt-ateliér.cz.

0: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Jestli jste to vy, okamžitě zaměřte na coffeespot.cz.
1: Moravská pražírna výběrové kávy ze všech koutů světa. Již zítra budete mít kávu doma. Coffeespot.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
3: Haló, je vám teplo? Že to zlobí? Že moc platíte? Matulka, Matulka vše zařídí a po sobě i uklidí. Teď má v akci parádní kotle plynové, elektrické i na pevná paliva. Všechno na klíč, včetně revize a vyřízení dotace. Poctivá kvalita, žádné zbytečné kompromisy. Záruční i pozáruční servis. To jsou montáže-matulka.cz.

0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
1: Be happy.
2: Nedělní den se moc od soboty lišit nebude, bude zataženo ve východní polovině i s deštěm, který může být trvalý a také vydatný. Vítr zafouká od severu rychlostí do 6 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 12 a 16 stupni.

0: Posloucháte Radio Kiss? Běžte se podívat teďka z okna, je tam krásně. Já jako chápu, že třeba jsou místa v České republice, kde jsou ještě mraky, ale na většině míst je krásně. Běžte se opravdu podívat, protože po tom včerejšku, kdy lilo úplně všude, to sluníčko, to je balzám, to je šlast. Tak co, jak se máte po ránu? 210 323 323, normálně mi brnkněte, normálně mi cinkněte. 210 323 323, mě by totiž zajímalo, jaké jsou vaše první dnešní ranní pocity. Já mám, přátelé, takových zážitků za dnešní noc, že budu je postupně ze sebe sypat, ale nejprve máte přednost vy. Haló, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jak se jmenuješ?
1: Lenka, ahoj.
0: Lenko,
1: ahoj.
0: Co říkáš na to krásný počasí?
1: No, šílené.
0: Je? Co?
1: Unavlí je.
0: Počkej.
1: Už den.
0: To, a odkud voláš?
1: Z Ostravy.
0: Lije, jo, v Ostravě. Počkej, tak...
1: Jako teď už naprší, ale v noci lije.
0: Ale to je nejhorší, jak člověk vlastně bere to podle toho, co zrovna vidí z okna. To je prostě hladový... Ne, jak to je? Ne. Jak je to? Hladový si tomu nevěří, nebo jak to je? Počkej. Jak se to říká? Poraž mi.
1: Tak to nevím, to ti neporadím.
0: No prostě... Koukám na to, no. Člověče, fakt, že jo. Ostravsko, Beskydy, normálně hnus, fialovej. Koukám na to. Všude je krásně. Začíná to v Olomouci. A pak směrem na Slovensko to je průšvih a na Polsko.
1: No a včera hlásili právě, že na Beskydy ze Slovenska má přišla na průtrž, že tam spadne strašně hodně jako vody. Takže nevím, no.
0: Tak omlouvám se všem, které jsem teďka zmátl informací, že všude je krásně, jsou i místa, kde prší. A vy jste toho vzácným případem. Tak jo,
1: jo, jo.
0: A jinak dobrý, jako po ránu u vás všechno, co?
1: Jo, pracovní neděle mě čeká další, takže jako úplně paráda.
0: A snídaně byla nějaká dobrá?
1: Jo, kávička.
0: Kávička musí být. Tak děkuji za telefon, za sympatický, pozitivní
1: jo.
0: Telefonát. Udělalo mi to
1: jo,
0: velkou radost.
1: Ahoj, hezký den přeji všem.
0: Zdravíme na Ostravsko a já věřím, že i tady se to počasí vybere a že... Nevybere. Já to koukám, předpověď na dnešní den rovná se nevybere. Takže musíte z Ostravy přijet se aspoň do Brna, aby se to nějakým způsobem vyrovnalo. Tak je tam někdo s námi?
2: Čo, Marty, Jarda.
0: Jarouši, odkud nám telefonuješ?
2: Teď momentálně jsem dorazil z Prahy do Hradce Králové.
0: A mohu si tipnout, v Hradci Králové by podle mých tady radarů, co mám před sebou, by mělo být sluníčko.
2: Je tady nádherně, 7,5 stupně a sluníčko svítí.
0: A tvé plány a neděli?
2: Budu spinkat a pak budu na chvíli na ryby.
0: Ty jsi flámoval, viď, v noci?
2: Ne, byl jsem v práci.
0: Jsi byl v práci. Tady. Já musím ti prozradit jednu věc, já jsem v noci flámoval dneska. A...
2: No tak.
0: Potřeba bych jít taky do postýlky, ale nejde to, já teďka musím bavit národ, člověče.
2: No ale já klidně pro tebe dorazím a rozhodnu tě, přibalím tě k sobě.
0: že bychom si lehli pod deku spolu.
2: No jasný, není problém.
0: Počkej, víš, co by byl největší fort, kdyby si přijel do rádia, vzal by si spacák a normálně bychom si spolu lehli do jednoho spacáku ve studiu.
2: můžu přivíst, není problém.
0: Hele, děkuji za telefonát, i ty jsi mě pobavil, čiveče, měj se hezky.
2: Hezký den,
0: Ježíš, my máme tak hodný posluchače, krásné ráno do třetice. Haló? Jsi tam?
3: Jsem.
0: A jak se máš po rádu, řekni nám nějaký tvůj příběh.
3: Je to špatně slyšet.
0: Do třetice, dobré ráno, haló.
4: Ahoj, ten Marcela Předov.
0: Marcelko z Předova, řekni nám, jak se máš po ránu ty.
4: On pracovně, jako včera. Včera to pršelo celý den. Dneska je teda zataženo, zatím neprší, tak uvidíme,
0: no,
4: co
0: ono se
4: dál.
0: To, ono se to láme v tom Předově do počasí, to je to místo, kde se to přesně láme.
4: Přesně tak, no doma odpoledne prše, tak uvidíme, no.
0: A dobře, ať se nebavíme jenom o počasí, nějaké plány a dnešní den?
4: Já jsem v práci až do večera.
0: Něco v práci, třeba sympatický kolega je tam třeba, co ti pochválí bluzičku?
4: No, tak pánové, pracuji takže to...
0: Pánové, pracují a asi nebudou chválit. Chápu z toho tónu. Ne. Tak jo, měj se krásně, díky za telefonát, ahoj.
4: Mějte se, ahoj.
0: Ahoj, ahoj, ahoj. Tak dáme si muziku, protože ta má na kysu vždycky přednost. Pump it up, ať se vám s námi skvěle vstává do 17. květnového rána, kdy Anety mají svátek. 17.

0: Thank you.
1: Hezké dobré ráno, máme 8:15 a 1 minutu. S vámi je na KISu Martin Hovorka. Jsem rád, že posloucháte, jsem rád, že už jste někteří zůru. No a abyste měli všichni startovací pozici úplně stejnou, tak chci prozradit důležitou věc, že všechny zprávy, všechny hlasovky, které pošlete přes apku Rádia KISS o tomto víkendu, tak automaticky postupují do soutěže o voucher v hodnotě 5000 korun. Jeden voucher padl už včera v podvečerních hodinách, ten druhý 5000 dáme dnes mezi 18. a 19. Takže veškeré zprávy, ať už to bude pozvánka na nějakou víkendovou akci, nebo tip na muziku, takzvaný víkendový jukebox, případně informace ze silnic, to všechno bereme a tohle všechno, když k nám dojde, tak jde do speciálního takzvaného soutěžního tady slosování do takzvané soutěže o voucher v hodnotě 5000 korun, tady dáme po 18. hodině. Takže těším se na vaše informace z vašich víkendů, protože každá vaše zpráva je nějakým způsobem cena a budu moc rád, když se objevíte v našem vysílání. Jako třeba Samuel. Samuel, co je nového u tebe? Ahoj.
2: Ahoj, my jsme na Vráži a u nás tady je nádherně. A pozdravu všechny kysáky.
1: Vidíš, děkujeme. Děkujeme za pozdravy a děkujeme za cenné info, že na Vráži svítí teďka sluníčko. Shakira a písnička La Tortura, z této písně samo o sobě svítí sluníčko. A jestli máte i vy třeba nápad, kam vyrazit během neděle, kdy má být jakž takž, někde hezky, někde pod mrakem, ale jak říkám souhrně jakž takž, tak dejte vědět přes hlasovku Rádia KISS, kam vyrazit, třeba se ostatní posluchači Rádia KISS také inspirují. Dobré ráno.

0: Active Kiss Active Weekend.
1: Dobré ráno, vaším parťákem pro neděli zatem 17. května je Radio Kiss a pokud hledáte nějaké užitečné informace na akce, které se dneska konají, tak zkuste poslouchat naše vysílání, protože my hodinu co hodinu vám dáváme na vybranou, kam by se dalo tak asi zhruba vyrazit a dokonce už takhle brzy po ránu víme o jedné pouti.
2: Ahoj kysáci, chtěl bych vás pozvat dneska do Žďáru nad Sázavou na jednu z těch velkých poutí, co tady jede. Tak si přijďte podívat, celý víkend jsme tu. Ahoj!
1: Ahoj! Bude pouť, přátelé, Žďár nad Sázavou, zkuste si udělat výlet, pokud máte rádi, oni tam asi budou nějaké zajímavější atrakce než Labutě, než Loch Nesska, ale věřím, že i tyto tradiční pouťové atrakce se ve Žďáru nad Sázavou najdou. No a v případě, že byste rádi Mikulov, to znamená oblast vína, tak poslouchejte pozvánku od Terky.
3: Pokud ještě nemáte plány na tento víkend, máme pro vás tip. Zajděte se užít slavnosti města Mikulova. Těšit se můžete nejen na skvělou atmosféru, ale také na víno, hudební vystoupení, filmové projekce a také jarmark.
1: Jaké jsou vaše plány pro tento den? Hlasovka Kisu, nechte nám vzkaz, pojďte si s námi zavysílat. Těším se, že se potkáme v našem vysílání, ale teď pro vás muzika. Nádherná Taylor Swift, za okamžik Ace of Base, ať máte skvělé ráno s Rádiem Kiss.

0: volejte do studia Rádia Kiss.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
2: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: Let's go! Možná se někteří z vás díky této písni vrátili na včerejší mejdan. Tohle to je prostě diskotéková pecka. Cítím vonu lesa.
1: Lepší než originál.
0: Mám pro vás další hit, který se bude hrát na mejdanech v dalším minimálně letošním létě. A to je píseň, kterou zpíval Roman Anděl, náš tady ranní showman z Rádia Kiss. V pátečním vysílání, kdy jsme vysílali další díl, další pokračování rubriky Lepší než originál. To znamená, že další píseň proběhla. Je to jednoduché, prostě si vždycky někdo z týmu Rádia Kiss vybere písničku a tu předělá. Písničku, kterou by měli všichni znát a snaží se tu písničku zaspívat jinak, možná lépe, někdo to je hůře, ale vlastně vždycky, když o tom přemýšlím, tak to hlasování dopadlo až teda na můj výkon v minulosti lépe než originál. Já měl podle mě úplně nejhorší hodnocení ze všech, ale zase mám jako prvenství v tomto. To jako málo kdo má tady na našem rádiu. Takže přátelé, lepší než originál Roman Anděl jodloval. A na vás je, abyste zvolili variantu lepší, horší, a to u nás na webu kiss.cz, kde ta písnička je kompletně celá. Já vám dám teďka tak jako lehkou ukázku, abyste zhruba jako tušili, co se tady dělo v pátek ráno. Tohle to je další zářez v rubrice lepší než originál.
1: Jägermeister.
0: Tohle to se bude na mejdanech letos v létě líbit. Počkejme si na tu jodlovací pasáž, až to taky něco máte. Jinak samozřejmě YouTube Rádia Kiss, tam je i videoklip. A u nás na webu je to kompletně celé. Takže nějak takhle se tady bavíme v našem ranním vysílání, dejte hlas a už zítra v 7:30 ráno rozsekneme ten výsledek, jestli ta písnička v podání Romana Anděla lepší nebo horší než originál. Já tam rovnou teďka strkám lepší, ať tam má Roman aspoň jeden hezký hlas.
1: Lepší než originál.

Krásné dobré ráno, je 7 hodin 53 minut, já už jsem tady nakousnul v úvodu dnešního vysílání, že jsem včera flámoval, tak bylo takové pracovní flámování to bylo. Dělali jsme diskotéku na parníku včera, protože klasická zábava z 90. let, kdy se na lodí 200-300 lidí na parník, pluje se po Vltavě a jede diskotéka. Všichni strašně hejkají, baví se, DJ hraje muziku. Jakože hezký vzpomínky na 90. léta, protože já jsem se fakt jako na tom parníku Tyrš včera vrátil do 90. Úplně jsem si připadal jak mladý 15-letý student, který na ty parníky chodil tenkrát taky. Každopádně dneska prostě doba pokročila, rok 2026 a parník. A přátelé, tancovala celá paluba. 99,9% účastníků akce. A pak tam byli, já jsem se tam zaměřil na takové dvě osoby a teď vůbec si z nich nechci dělat legraci. Oni tak jako stáli, koukali, podle mě vůbec nechápali, co se děje kolem nich. A já říkám, baví vás to? A oni, jo, dobrý, ale jakože my asi takhle nezvládneme tančit celou dobu. A pak z nich vylezlo, že nastoupili na špatný parník, protože oni plánovali jet do zoologický. Až si spletli parník, nastoupili na vedlejší parník, který jel tu diskotéku, v domnění, že pojedu do zoologické zahrady, kam odjížděl parník z nábřeží hnedka vedle. Takže oni prostě uvězněni jak v kleci byli na tom parníku, museli 5 hodin tancovat, chudáci, tak říkali, že do zoologický půjdu dneska, že to nevadí. A nakonec byli spokojení. Takže přátelé, jak se změní se vám plán, stačí nastoupit do jiného dopravního prostředku. Tak dáme Gabry Ponteho, taky nás čeká Paul van Dijk. A propo, já jsem pár videí z toho parníku dal k sobě na Instagram, tak se mrkněte na Marty Hovorka Instagram, protože přátelé, vidět Dýzu na parníku v roce 2026, to je secakramensky velký retro. Dobré ráno.

Bude 8 hodin, ladíte Radio Kiss a já bych chtěl také v tento okamžik pozdravit naše všechny milé šoféry, vás, co sedíte za volantem. Máme několik komplikací. Jedna je na dálnici D5, jedete-li z Prahy na Plzeň, tak za sjezdem na Příbram na 28. kilometru máme v tento okamžik hlášenou dopravní nehodu. A pak dávejte pozor na D1 mezi Přerovem a Brnem. Za sjezdem na Ivanovice je havárka na kladáku a vyplývají z toho poškozená svodidla. Tak s tím počítejte a do svého dnešního cíle dojďte v pořádku. S rádiem Kiss.

0: Hledáte design, inovace a kvalita musí být na beton? Je tu pro vás Presbeton. Betonové dlažby, zdící systémy, mobiliář a doplňky pro zahradu. To vše z prvotřídního betonu. Kvalita na beton, to je Presbeton. Více na www.presbeton.cz.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
2: Hormex Cars. Nově otevřený showroom vozu Hyundai ve Vysokém Mýtě.
3: Radio Kiss počasí.
4: Nedělní den se moc od soboty lišit nebude, bude zataženo ve východní polovině i s deštěm, který může být trvalý a také vydatný. Vítr zafouká od severu rychlostí do 6 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 12 a 16 stupni.
5: Odbyla 8 hodina, s vámi je na Kisu Martin Hovorka, přeju dobré ráno. Posílám mistra prezidenta a také Benson Boone bude.
3: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
6: Be happy.

0: Show Rádia Kiss.
1: Co kdybychom se mrkli, jak to vypadá v našem Kiss Shopu? Máme tam skvělou černou kysáckou mikinu. Vlastně to nová věc, nový outfit Rádia Kiss. Je to v takovém, řekl bych, baseballovém stylu. A já jsem si tady tu mikču taky pořídil. A musím teda říct, že padne skvěle. Jsou tam různé velikosti, takže jak tenký, tak i ty tlustší si vyberou samozřejmě, jo, a prostě a dokonce ta mikina vás zeštíhlí, nevím, jak to dělá ta mikina, ale já si myslím, že i ti, co mají třeba pivní pupek, ne, takzvané koketní bříško, tak v té mikině vypadají šik, hubeně. Já jsem tohle říkám, já mám taky koketní bříško, mě ta mikina asi nebude a všichni, wow, ty jsi nějak zhubl. Prostě kysácká mikina, opravdu jako skvělá, a ne, vypadá to fakt skvěle hvězdně, takže si ji můžete pořídit dokonce v kombinaci s bílým tričkem kysovým a aspoň všichni uvidějí, že jste ti praví kysáci, co se nebojí si vzít na sebe takhle skvělý outfit. No a pokud se vám vyplatí zapalovač, třeba já jim rozděláváte často ohýnek, tak máme i kysácký zapalovač, to je úplná novinka, koukám. A to se může hodit, v ohýnech se zapaluje, grilovačky a tak dále, kysácky zapalovač, když vyndáte před partou přátel takhle u pergoly a zapálíte to, rozežehnete, tak budou všichni koukat a budou to chtít taky. Takže Kiss Shop, omrkněte to tam, třeba si uděláte radost nějakou jednou či dvěma, či více věcmi. Tady jsou Get Far, Pecka Radio, dobré ráno.

0: Active Kiss Active Weekend.
1: Hezké nedělní ráno, posloucháte Radio Kiss. Připomínám, že veškeré hlasové zprávy, veškeré hlasovky, které přijdou se k nám na Kiss o tomto víkendu, tak automaticky postupují do soutěže o voucher v hodnotě 5000 korun. Také dneska rozdáme 5000 korunový voucher, a to mezi 18. a 19. hodinou. A v tento okamžik se mrkneme na to, kam se dá vyrazit. A já přesně chci jen tak jako zdůraznit, že i tato zpráva, kterou teďka uslyšíte, postupuje do toho finále o Bůra, o 5000.
2: Ahoj kysáci, chtěl bych vás pozvat na Blešák pod lesem, který je dneska od 10 do 12 ve Slavitíně u Loun v ulici pod lesem. Přijďte si nakoupit, přijďte se pobavit. Zdraví Kubajs.
1: Kubíku, děkujeme, a třeba i vy máte v okolí něco zajímavého, co se vyplatí navštívit, tak informujte naše posluchače přes apku Rádia Kiss. My vás rádi pustíme do éteru a budeme rádi, když prostřednictvím Rádia Kiss tu či onu informaci sdělíte a třeba naše posluchače nasměrujete na nějaké zajímavé místo. Je tady se mnou ve studiu Blanka. I ona by nás ráda chtěla pozvat do západních Čech, protože ví o místě, kde si pochutnáme a třeba se i něco naučíme. Viď, Blani.
3: Fresh Festival 2026 přivezl kysáci do Plzně legendy české gastronomie, vyhlášené restaurace i bohatý program. Nechybí workshopy, škola vaření nebo škola čepování piva. Festival probíhá od včerejška i dnes až do 17 hodin v parku za OC Plaza Plzeň.
1: Dáme muziku, protože ta nesmí na rádiu Kiss po ránu chybět. Sam Feld a za malý moment i David Guetta.
0: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend. Rádio Kiss.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Přátelé, věřte tomu nebo ne, je to od Skytech a Headhunters a písnička se jmenuje Kundalini.
2: A to už je to Hej Šašo, ten název?
3: Ne, ale je to tam, double.
4: Ne. Teď něco uslyšíte a vy tam hledejte něco českého.
2: Pitomí dáme na kule?
4: Niko, jak to slyšíš ty?
1: Někdo nadává na to, že jsou kůly pitomí a káry na dvoře.
4: Kůly pitomí, káry na dvoře.
2: A jo!
3: Jo, je to dobrý.
0: Raníky od 6 do 10.

Možná jste si taky řekli teďka v květnu, že byste něco mohli schodit. Nemyslím tím váhu, ale nějaké to kilo. Přece jenom blíží se takzvaná plavková sezóna. Už za měsíc budeme plus minus v plavkách. Někteří už jsou teďka aktuálně a dovolené, ale někteří teprve pojedou. Takže je opravdu nejvyšší čas s tím začít a existují určité mýty o hubnutí. Já si myslím, že každý z nás nějaký ten mýtus o hubnutí zaregistroval. Tak taková jako nejčastější hláška je, že se tloustne po 18. hodině. Přičemž čelo rozhodně nemá žádný, naše těla nemají rozhodně žádné magické časovače. Důležitý je prostě ten celkový příjem za den a rozhodně ne to, co se sní až po 18. hodině. Ale jako... Říká se to, že ideálně jíst jenom do 6 hodin večer, pak nejes a bude žubné jak lund, tak to je taková jako, okřídlená samozřejmě věc. Když má člověk hlad, znamená to, že hubnutí funguje. Taky jsem zaslechl i takovýto mýtus, to je taky samozřejmě blbost, taky bych rád vyvrátil, že to není pravda rozhodně, že tam jako člověk by opravdu neměl mít hlad. Při hubnutí. Nechci tady rozdávat nějaký rady, ale já jsem teďka zaregistroval úplně jako nejnovější mýtus. Tej se mi vlastně strašně líbil. Někdo mi totiž říkal, že z kořice je prej dobrá na hubnutí. Dej si ráno do kafe z kořici, zamíchej to, vypij to a normálně zhubneš několik kilo týdně. Takže já jsem v domnění, že z kořice je dobrá na hubnutí, tak jsem si objednal dneska k snídani 5 skořicových šneků. 5 skořicových šneků, prosím, ať jsem hubený.

pokud jste byli včera na večírku, třeba i ten váš DJ vám hrál tady tu písničku. Waterman, to byl Olaf Basusky. Já jsem konec konců taky včera hrál na jedné diskotéce tady tu písničku a přišli tam za mnou nějaký lidi a říkali, prosím tě, my chcem vodku. A já jsem špatně rozuměl, já myslím, že říkají, my chceme fotku. Já říkám, jasně, pojďte se vyfotit, samozřejmě selfiečko uděláme. A oni, a ne fotku, my se s tebou nechceme fotit. My chceme tu vodku, co máš tam na stole, abys nám dolil. Říkám, ta není moje, tady někoho, ale já vám klidně naleju z té cizí lahve. Tak přátelé, ono, když to je nahlas ta muzika, tak kolikrát se pár písmenek zamění a hned je z toho jiný význam, to se stává, to určitě se vám někdy stalo v takové hlučné místnosti, že jste přeslechli úplně význam toho, co vám kdo odnaproti říkal. Proto, přátelé, bych vám teďka doporučil jednu věc, zesílit pořádně rádio. Máte na to chvilku času, protože dáme tomu 10-15 minutek. Po 9. hodině mám slíbený telefonát z Austrálie. Zavoláme si s jedním naším posluchačem, který se ozval přes apku Rádia Kiss, ozval se Sydney, tuším, že říkal Sydney, takže za malý moment budeme volat do Austrálie a zjistíme, jak se tam mají, kolik tam mají hodin, jaký tam mají počasí, co tam dělají a tak dále. No, bude to podobně výživný telefonát. Takže hned po 9. hodině voláme Austrálii žhavou linkou.

0: S Kysem za volantem po celé republice.
1: 9:00 a my míříme na silnice. Problémy hlásí dálnice D1 u Ostředku. Je to na trase z Prahy na Brno. Tak za sjezdem na Sázavu máme odstavený porouchaný nákladák. Další nákladák po dopravní nehodě stojí na dálnici D5. Je to mezi Prahou a Plzní a to za sjezdem na Králův dvůr. Tak s tím počítejte, jestli víte i vy o nějakém dalším dopravním zádrhelu. Nechte nám vzkaz přes hlasovku Rádia Kys. Díky.

0: Lenka,
1: Alex,
2: Katka
3: a Lukáš.
4: Rádio Kiss vysílá non-stop.
5: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
6: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
7: Stavět? Teď, když ceny letí nahoru? Ano, ale jinak. S tím, kdo zlevňuje. Pekvol. Stavební desky z recyklovaných nápojových kartonů. Jsou pevné, odolné, šetří přírodu i peníze a hlavně vaše nervy. A to nejen během stavby. Díky vynikající zvukové izolaci zajistí klid i ve vašem novém domově. Stavte chytře. Stavte s Pekvol. Držte náklady pod kontrolou a myslete na přírodu. Pekvol. Stabilita pro váš projekt i vaši peněženku. www.pekvol.cz.
8: Radio Kiss počasí.
9: Nedělní den se moc od soboty lišit nebude, bude zataženo ve východní polovině i s deštěm, který může být trvalý a také vydatný. Vítr zafouká od severu rychlostí do 6 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 12 a 16 stupni.
10: Bylo 9, na Kisu s vámi Martin Hovorka, přeju krásnou neděli a posílám vám DJ Boba a taky Shona Bakera.
8: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
11: Be happy.

0: Ladíte Rádio Kiss, máme pár minutek po 9. hodině a já jsem byl v minulé hodině ve spojení s naším posluchačem z Austrálie, který poslal hlasovku, tak jsem se rozhodl, že mu zavolám, protože by mě zajímalo, jak se má na druhé straně světa. Dobré ráno, ahoj.
1: Ahoj, čau, tady Michal.
0: Michale, odkud telefonuješ?
1: Prosím tebe, volám ze Sydney, z Northern Beaches.
0: Ty krásně.
1: Je nás tady parta lidí. Udělali jsme si hezký barbecue, grillujeme masíčko, pijeme kozlíka, ale hlavně posloucháme Radio Kiss, jo? To je důležitý.
0: Počkej, ale tam mě napadá x otázek, teďka jenom z té jedné věty, co jsi řekl, za prvý. My tady máme ráno a vy vlastně jako posunutý čas a tak dále, jiné časové pásmo, vy teďka máte normálně čas před grilovačkou.
1: No, odpoledne, no.
0: Odpoledne, takže pozdní odpoledne.
1: Pozdní odpoledne,
0: grilluje se.
1: Půl pátý, no.
0: Takže máte tam takovou tu partu přátel, jak společně jste u té pergoly a házíte na grill to maso, ty klobásky a užíváte si.
1: Přesně tak.
0: Hele, a liší se nějak grillovačka v Čechách a v Austrálii?
1: No, určitě se to bude lišit tím, co na ten grill dáváme.
0: A co dáváte?
1: Hlavně hovězí, jo, nějakou panenku krásně. Jo, z místního masíčka výborného tady, takže jako je to super, jo. Když si vzpomenu, když jsem v Čechách, tak si dávám vepřovou krkovičku, že tam to zase vede trošku to vepřový, ale tak tady toho vězí někde jinde, no.
0: A Australané, třeba opejkají busty taky? Znají to?
1: Ale busty nemáme. Máme tady takový jako párky ve střívkách, jo, ale klasický bursty nemáme, to mě tu chybí.
0: A ty jsi říkal, že máte kozlíka, jakože český pivko máte.
1: Ano, přesně tak.
0: Víš, přes celý svět.
1: Máme tmavý a máme světlý Flechovce, pěkně.
0: Přes celý svět se to normálně dostane do Austrálie, stejně jako vysílání Rádia Kiss a Australany baví naše vysílání.
1: No ježišmarja, jako řeknu ti třeba kámoš jel teďka pomáhat kamarádům, kteří se odstěhovali do Northern Territory, že měli nějaký záplavy a problémy, tak jim tam jel pomoc ještě s dalšíma lidma, s nějakýma Australanama, Aussiekama, jako rodilejma. Aha. A poslouchali právě při tom Radio Kiss. A říkali, že takovýhle neuvěřitelný rádio v životě neslyšeli.
0: Počkej,
1: jo,
0: tak to...
1: Na práci.
0: Tak je moc pozdravuj. A asi bych zahrál... Víš co, já zahraju nějakou australskou skupinu, třeba Savage Garden, nebo Kylie Minogue. Mají rádi Kylie Minogue nebo Savage Garden v Austrálii víc?
1: Ale můžeš, samozřejmě, výběr nechám na tobě, já jsem měl něco jiného v představě, ale
0: Kylie Minogue, musíme dát, když Austrálie, musíme dát Kylie Minogue. A ještě poslední otázka, tady u nás začíná léto, to znamená, že vám začíná zima teďka v Austrálii, je to správně?
1: To
0: jako...
1: je pravda,
0: jo?
1: Máme roční období zimu a momentálně jsem v šortkách a v krátkém tričku a máme asi 22 stupňů.
0: To je hezká zima, taková zima by jaký má příjemná v České republice.
1: Určitě. Věřím tomu, že by spousta lidí to uvítala.
0: Tak děkuji za telefonát. Něco jsme se dozvěděli, no a posíláme pozdravy a ať se daří na druhé straně světa.
1: Děkuji, Martine. Nápodobně všem posluchačům hezký den přeju vám do Evropy a za 14 dní ani ne, už se uvidíme na život. Takže
0: jo, budeš v Čechách, tak letím, super. Tak
1: budu v Čechách, tak se uvidíme.
0: Šťastnou cestu, ahoj.
1: Děkuji, ahoj, čau.
0: Ahoj, a tady je Kylie Minogue.

0: Kiss Active Weekend.
1: Za malý moment, 9:30, ladíte rádio Kiss a pokud byste chtěli vyrazit na takovou specifickou výstavu hraček, tak si pojďme udělat výlet do Kutné hory. Detaily řekne náš posluchač.
2: Ahoj, chtěl bych vám dát tip na výlet. Včera jsme byli v muzeu animovaných hraček v Kutné hoře u Palackého náměstí. Čekali jsme český starý hračky, nicméně viděli jsme starý americký hračky z produkce Walta Disneyho. A pan majitel mi dokonce dovolil si vzít Mickey Mouse 100 let starýho do ruky a udělat si s ním fotku. Ale super, doporučuju, kdo jede na Kutnou horu, stavte se tam. Fakt pecka.
1: Tak já děkuju za tuto skvělou informaci a protože to byla nosná informace, tak stejně jako tato i ostatní zprávy přes apku Rádia Kiss, které o tomto víkendu přijdou sem k nám na Kiss, tak postupují automaticky do soutěže o voucher v hodnotě 5000 korun, takže jestli máte i vy pozvánku na výlet nebo rádi byste slyšeli nějakou svou oblíbenou písničku nebo máte pro nás informaci z dopravy, všechno bereme a všechny tyto zprávy jdou do soutěže o voucher. Ta proběhne dnes po 18. hodině, kdy těch 5000 někomu z vás dáme. No a pojďme z Kutné hory, odkud vysílal náš posluchač, se přesunout do, řekněme, no schválně, Terko, pověz, kam se přesouváme.
3: Navštivte Svět knihy Praha 2026, největší literární festival a knižní veletrh v České republice, který se koná na výstavišti v Holešovicích. Těšte se na zahraniční autory, bohatý doprovodný program, literární novinky, semináře, konference a pořady pro děti, mládež, fanoušky fantastiky i odbornou veřejnost.
1: Terka s námi vysílala z hlavního města, z Prahy. Jak sami slyšíte, máme to podchycený. Víme, co se kde děje a rádi o tom spolu s vámi vysíláme, abyste i vy měli přehled, kam v průběhu sobot a nedělí vyrazit. Teď už Mando Diao a bude i David Guetta. Hezkou neděli.

0: takže vyhráváš 3000.
1: Jo.
2: Já moc děkuju.
0: Pětka, cože? Takže vyhráváš 5000.
3: Každé všední ráno na Rádiu Kiss. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Černá stavba je tak trochu problém. Zajistíme ti pasportizaci a vše potřebné k její legalizaci a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice.
5: www.projekt-ateliér.cz.

0: legendy Rádia Kiss.
1: V tento okamžik vyrážíme tady u nás na Rádiu Kiss do doby, kdy nás všechny bavil Eminem. Bylo to v okamžiku, kdy jsme dali valem těm chlapeckým boybandům. Prostě holky chtěly větší drsoně než jenom chlapečky Take That a Backstreet Boys. A ten Eminem, to byla jasná volba. On taky na všechno remcal, neměl úplně vybraný slovník, prostě líbilo se to. Po roce 2000 to zapadá do našeho konceptu Best of Millennium, takže bychom teďka z našeho archivu, který používáme v pátek večer v tomto hudebním speciálu, vybrali jednu věc od Eminema a já bych dal takovou sladkou. On měl i jako sladší písničky a všem bylo potřeba, aby se spojil vždycky s nějakou zpěvačkou. Třeba v tomto případě to je spojení s Didou. Takže Didou, Eminem a písnička Sten a já věřím, že na tuto písničku mnozí z vás ujížděli tenkrát po roce 2000 a nejeden z našich posluchačů měl i Eminema určitě ve svém teenagerském pokoji na plakátu. Tak pojďme si toto období právě teď na Kissu připomenout.
0: Radio Kiss.

Ladíte Radio Kiss, tak my jsme včera náš nároďák v hokeji prohráli se Slovinskem, což nikdo nečekal, ani Slovensko nečekalo, že vyhraje nad Českou republikou. Slovinský tisk píše, že jejich tým zaznamenal šokující výhru na úkor Česka. A ať si otevřete jakýkoliv hokejový server nebo tisk napříč naším kontinentem, tak vyskakují titulky, jako že to je šok v souvislosti s českým hokejem. A je jedno, jestli zabrousíte do Švédska, Finska, na Slovensko nebo do Švýcarska. Prostě sobotní historická výhra Slovinska 3-2 v prodloužení nad svěřenci kouče Rulíka na mistrovství světa rezonuje opravdu všude. No nic, tak stalo se. Jako zápas je za námi. Pojďme se samozřejmě podívat dopředu. Dneska nehrajeme, dneska si kluci musí odpočinout, ale už zítra ve 20:20 nás čeká další soupeř a bude to se Švédskem. Tak uvidíme. Necháme se překvapit. V těch dalších dnech ještě Itálie, Slovensko, Norsko, Kanada. No, samý lepší soupeři, člověče, samý lepší soupeři. Tak uvidíme, jak se to bude náš hokej vyvíjet. Třeba to je jedna prohra a pak už budou samé výhry. Až do finále. Ale neusnout na Vavřínech. I když v tomto případě bych chtělo ještě trochu potrénovat. Každopádně nebudeme se hrát na trenéry, protože trenérem je úplně každý. Držíme klukům palce, aby ten zítřejší zápas, který proběhne se Švédskem, už vyšel. A teď další muzika, ta vyjde na tutáč. Meghan Trainor i Two Unlimited.

0: Taky jsem za volantem po celé republice.
1: Zdravíme na dálnici D1. Jedete-li z Prahy na Brno, tak hnedka za sjezdem na Sázavu, a to na Ostředku, je odstavený porouchaný nákladák, stala se dopravní nehoda. Pak máme pozdravy i do západních Čech, protože na hlavním tahu z Chebu do Plané, to je silnice 21, máme dopravní nehodu na obchvatu Drmoule. Policie řeší a řídí provoz. Jestli máte i vy informaci z té své cesty, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss. Budeme rádi, když se nám ozvete. Díky.

0: Haló, je vám teplo, že to zlobí, že moc platíte? Matulka, Matulka vše zařídí a po sobě i uklidí. Teď má v akci
1: skvělá tepelná čerpadla vysoké kvality. Všechno na klíč, včetně revize a vyřízení dotace.
0: Poctivá kvalita, žádné zbytečné kompromisy. Záruční i pozáruční servis. To jsou montaže-matulka.cz.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Jestli jste to vy, okamžitě zaměřte na coffeespot.cz.
3: Moravská pražírna výběrové kávy ze všech koutů světa. Již zítra budete mít kávu doma. Coffee Spot.
4: Radio Kiss počasí.
5: Nedělní den se moc od soboty lišit nebude, bude zataženo ve východní polovině i s deštěm, který může být trvalý a také vydatný. Vítr zafouká od severu rychlostí do 6 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 12 a 16 stupni.
6: Bylo 10 hodin, s vámi je na Kisu Martin Hovorka, další skvělá muzika před námi je třeba 24/7 nebo Swedish House Mafia.
4: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
7: Be happy.

0: to padaly, to bylo v prsa téměř každý den, protože padaly samý pětky. Třikrát padla pětka, tedy třikrát jsme si odnesli 5 000 korun a to je hezký, když vám takhle někdo vyplatí bůrečka. No, pak tam ještě byly nějaké další sumy. Suma sumárum 19 000 korun jsme rozdali od pondělí do pátku v našem vysílání. Pojďme si připomenout, jak se radovala Gabča. 3, 2, 1. Šup.
1: Teď.
0: Tak. Ha, dámy a pánové.
2: No.
0: A na hrací kostce.
3: Je.
0: Pětka, takže vyhráváš.
3: No, 5 000!
0: Uvidíme, jaká radost bude v našem vysílání zase zítra. Každopádně nezapomeňte, v 7 ráno sem k nám volat na KIS 210 323 323. Budeme hrát o peníze.
4: 7 v 7. Každé všední ráno na rádiu KIS.

0: Weekend na Jacka.
1: Kiss Active Weekend.
0: Máme pro vás soutěž. Už včera jsme rozdali 5000, tak dáme voucher i dnes po 18. hodině. Chtěl jsem vám připomenout, že všechny hlasovky, které o tomto víkendu přijdou sem k nám na Kiss, tak automaticky postupují do soutěže o voucher v hodnotě 5000 korun, který budeme rozdávat opět dnes po 18. hodině. Tak se nebojte, nám dáte nějaký tip na to, kam vyrazit na výlet nebo informace ze silnic, i to se může hodit. A pokud máte chuť na nějakou muziku, tak se pochlupte taky, co byste si rádi poslechli, protože i taková zpráva se může přesunout právě do našeho soutěžení o 5000 korun. Tak držím vám palečky. V každém případě v tento okamžik půjdeme do severních Čech a vyrážíme na rozhlednu.
2: Ahoj kysáci, tady Franta. Hele, tak za mě se pojďte podívat v Ústeckém kraji do obce Kryry na Švarovu rozhlednu. Je tady krásně, dá se tam fakt jak krásně podívat, vylíst nahoru, je to fakt topovka. Za mě nejlepší. Ahoj.
0: Schillerova rozhledna, Kryry. Jo, ale pozor, ta rozhledna byla postavena už v roce 1905 v místě, kde dříve stával hrad Kozihrady. A proč Schillerova rozhledna? Protože v tu dobu slavili z té výročí velkého narození velkého německého básníka Friedricha Schillera. A proto mu tenkrát v tom roce 1905-1906 postavili rozhlednu. No a my se dneska tam jezdíme dívat do okolí. A je tam krásný rozhled, koukám tady na fotografie a... No, rozhledna, kterou já třeba registruji úplně poprvé, ale věřím, že až se taky jako jí rozgooglíte, tak si řeknete, jo, to je to místo, kam bychom si chtěli udělat o víkendu výlet. Pokud máte rádi chřest, třeba i chřestovou polévku nebo chřest na cokoliv jiného do vaření, tak poslouchejte právě teďka pozvánku od Blanky, protože tebe nás ráda vzala na chřestové slavnosti.
3: V Hostíně u Vojkovic tento víkend probíhají kysáci chřestové a křenové slavnosti. Ochutnáte tady chřest na desítky způsobů. Je tady farmářský trh a nechybí ani doprovodný program pro celou rodinu.
0: Těším se i na vaše zprávy, kam nás pozvete. Mrkneme na to hnedka v té příští hodině, ale teďka už se vrháme na další muziku, protože tu milujeme na Kisu. Muzika má vždycky přednost. Chumbawamba i Khaled za okamžik, ale teď aktuálně Alan Walker a pecka Broken Strings.

0: volejte do studia Rádia Kiss.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
2: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: Ahoj, z Kisu, máme téměř 11:15 a než se vrhneme na muziku, tak já vás musím pozvat k poslechu po 11. hodině, protože tu pro vás budu mít vstupenky na ohromnou show skupin Verona a Lunatic. Dvojkoncert proběhne už za měsíc nedaleko Prahy a na této speciální akci mám pro vás po dvou vstupenkách mezi 11. a 12. hodinou. Ale teď si uděláme radost, zahrajeme si na přání, i když je to i s příběhem, protože naše milá skvělá posluchačka Sonja by nám ráda nejenom prozradila, jakou písničku by chtěla slyšet, ale i to, co všechno zažila o víkendu a tady se opět píše další hezký příběh, stejně jako třeba u vás doma.
1: Krásné dopoledne, Martine. No, včera se den moc nevydařil, dcera si zabouchla dveře od bytu a klíče nechala z druhé strany, volala se zámečnická pohotovost, nestálo to malý peníze, no prostě den na prdlačku. Každopádně dneska je takový bláznivější den, tak bych tě chtěla poprosit o písničku od Ilvise, What the fuck say, ať si trošku zablázníme a přijdeme na jiné myšlenky po těch včerejších stresech. Mějte všichni krásný den, be happy.
0: Jestli vyrážíte na výlet nebo na nákup, zkontrolujte hlavně zámek od bytu, ať tam zbytečně nenecháte ty klíče, stojí to spoustu peněz, když potom má přijet zámeční kortový. Tak tady je napsání Lištička, Ilvis a já přeju skvělou neděli. Užívejte volna.

Čaute, paninko, ukažte ramínka, slezu vás na labuti, vy řeknete děkuju ti. Ne, přátelé, dobré dopoledne, 10 hodin 52 minut. Já jsem včera hrál tady tu písničku v Poděbradech na diskotéce Gala Freed from Desire a přesně tohleto jsem tam vykřikoval. Pojďte, paninko, ukažte ramínko, slezu vás na labuti, vy řeknete děkuju ti. A tady to video jsem poslal domů partnerce, říkám, tady šílená zábava, škoda, že si nejela se mnou. A ona mi napsala, tobě už jenom chybí frkačka za kačku a pak už budeš lepší jak kolotočář. Tak jsem přemýšlel vlastně celou noc, jestli to je lichotka nebo není. Být, když je člověk diskotékovej DJ, jestli je lichotka, když se mu řekne, že je lepší jak kolotočář. V každém případě vy se o tom budete moc přesvědčit už za krátkou dobu, protože za 14 dní je Radio Kiss v Mikulově, v amfiteátru. Čeká nás tam 90s party, opět přijede tým DJů a moderátorů z Kissu, k tomu i pár hvězd z 90. let. Takže to si společně užijeme, je to poslední sobota v květnu, amfiteátr Mikulov, moc se na vás těšíme a možná budou i ty frkačky za kačky. I labutě možná budou. Ne, to ne, to nebude. Labutě nebudou. Ale bude tam spousta vína v Mikulově, protože to se tak nějak očekává. Čeká nás Kato, taky Verona, další muzika do 11. hodiny. A pomalu to směřujeme k soutěži o stupenky na koncert, dvojkoncert Lunatic a Verony.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Víme o dopravní nehodě, která je poměrně čerstvá. Jedete-li z Prahy na Karlovy Vary po dálnici D6, tak pozor na 83. kilometru. Tady je havárka osobáku, dokonce musel přiletět i vrtulník. Aktuálně kolony zmizely a už by se mělo jezdit bez jakýchkoliv problémů. Jsou problémy i na dálnici D1, trasa Praha-Brno, zase jezdím na Sázavu na 35. kilometru, stále odstavený nákladní vůz po dopravní nehodě. Jestli máte i vy informaci z té své cesty, nechte nám vzkaz přes hlasovku Rádia Kiss. My za to díky.

0: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
2: Rádio KISS počasí.
3: Nedělní den se moc od soboty lišit nebude, bude zataženo ve východní polovině i s deštěm, který může být trvalý a také vydatný. Vítr zafouká od severu rychlostí do 6 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 12 a 16 stupni.
4: 11 hodin dopoledne, tady je KISS a Martin Hovorka. Mám pro vás další muziku od Labuš nebo Global DJs.
2: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
5: Be happy.

Máme pro vás dárečky při neděli. Dobře poslouchejte. Už 12. června proběhne v Kamenici u Prahy show, koncert, nebo chcete-li dvojkoncert skupin Lunatic a Verona. A k tomu tam bude i DJská show dvou hvězd Rádia Kiss, Romana Anděla a Martina Hovorky. Ne, jsem to samozřejmě trošku nadnesl, a jo, proč by ne, jsme vlastně hvězdy. Ne, já jsem se teďka úplně tady odboural, protože jsem chtěl primárně mluvit o tom, že tam bude Verona a Lunatic, a ještě můžu dodat, že samozřejmě tam bude i diskotéka, která bude v režii Romana Anděla a Martina Hovorky. To znamená Kamenice u Prahy. Je to v pátek po práci, jak se říká, po práci legraci. Hodíte domů tašky a jdete se bavit 12. června Louka

0: celý tento víkend na rádiu Kiss soutěžíme.
1: Kiss Active Weekend.
0: Veškeré hlasovky, veškeré zprávy přes apku Rádia Kiss, které o tomto víkendu přijdou sem k nám do studia, tak automaticky postupují do soutěže o voucher v hodnotě 5000 korun. Jeden voucher už je u vás ze včerejšího večera, ten druhý dáme dnes po 18. hodině. Takže když teďka natočíte nějakou zprávu, nějakou hlasovou zprávu, třeba s tipem kam vyrazit nebo s nějakou dopravní informací, tak to posíláme dál do finále, které proběhne dnes po 18. hodině, kdy budeme hrát o ten voucher v hodnotě 5000 korun. Tak kam nás zvou naši posluchači?
2: Krásnou neděli vám všem. Chtěl bych vás pozvat do Uherského Hradiště na již čtvrtý ročník gastrofestivalu na Masarykově náměstí. Vstupné zdarma, čekají vás pochutiny z celého světa a taky skvělý doprovodný program. Tak přijďte, těšíme se na vás.
0: No, doprovodný program, třeba bubenická show dneska, sushi show tam bude, taky soutěž v pojídání vaflí pro děti, to by mohlo bavit i nejmenší a dospěláci si mohou zamlsat, protože ti budou soutěžit v pojídání hmyzu. Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí, gastrofestival a to až do dnešní 18. hodiny. V případě, že byste, milí posluchači, chtěli vyrazit na akci v Děčíně, tak poslouchejte pozvánku od Terky na Májový trh.
3: Zajděte dnes na historický Májový trh v Děčíně. Nebude chybět zábava pro malé návštěvníky. Ukázka dobových řemesel, lukostřelba nebo šermířské klání. Součástí trhu budou stánky s originálními řemeslnými produkty, nevšedními dobrotami a vystoupení děčínských sborů.
0: Co, kam vyrážíte vy dneska odpoledne? Jestli máte nějaký skvělý nápad, hoďte nám apku, hoďte nám hlasovku přes aplikaci Rádia Kiss. Rádi se s vámi o tom zavysíláme. Třeba hned po pravém poledni. Teď Medúza.

Připomeňte si dobu, kdy vám vůně Tuzexu připomínala sen o prvních džínách. Jeden z největších hitů 80. let. Hrajeme

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Ty hrajou na tom Kisu. Teda.
2: Chci říct, že vám lidi musí zakázat veškerou dovolenou, protože bez vás to rádio vůbec nefunguje.
1: To musíme vrátit vám, bez vás by to rádio přece vůbec nefungovalo.
3: To je pravda.
4: Moc krát vám děkuju a jestli na to pivo nepřijmete tu pozvánku, kterou vám teď tady posílám, tak jste u mě mrtví homolkové.
5: Jsem punker, mám punkovou skupinu, ale na Kis nedávno pustit. Když chodím do práce nebo jedu auto, jenom mám chvilku čas, hrajím karty, jsme na pivku někde, tak vždycky Kis, děláte to skvěle.
6: Ale lidi říkali, že vám je jinde.
1: Neruš to.
6: Ale lidi říkali.
1: Kamarádi, hudební dramaturg Kisu právě vyskočil z postele. A jede nás zabít.
0: Raní Kis. Od 6 do 10.

0: Legendy. Hudební legendy Rádia Kiss.
1: Kysáci, já jsem šťastný, že každý pátek večer pro vás na Kissu vysílám hudební speciál Best of Millennium, kde si hrajeme všechny ty hity, co bodovaly v hitparádách po roce 2000 a že těch písniček je taky fůra. No a mezi ty úspěšné interprety v době nultých let patří také německý hudební producent DJ Alexi. Proslavil se kolem roku 2008, tam měl několik zásadních hitů se zpěvačkou Jasmine Kay. Ovšem mezi jeho slavné písně patří i songy, které jsou vyloženě v němčině. A ta jedna z nich se jmenuje Du hast den schönsten Arsch den Welt. A my z tu písničku dáme na Kissu právě teď. Takže Alexi a písnička, která patří mezi jeho prvotiny a které jeho jméno rozhodně proslavili. Takže Alexi a pozdrav z našeho hudebního speciálu, který vysíláme na Kissu vždycky v pátek večer po 18. hodině. Best of Millennium.

0: speciální písnička zazněla 10 minut před pravým polednem u nás na Kisu. To byly Lunatic. A schválně, kdo pak se nám dovolal? Ahoj.
1: Ahoj, tady Nikol.
0: Nikol, kdyby jsi šel na koncert skupiny Lunatic a třeba Aleš, nebo který z nich se ti líbí nejvíc?
1: Já to takhle nemám úplně. To je vzpomínka na mládí.
0: Tak třeba Aleš, mně se líbí Aleš. Ne, já si dělám legraci.
1: Fajn.
0: Přišel Aleš a řekl ti, chtěl bych tě líbat, Nikol. Co ty na to bys?
1: Ne.
0: Tak ty máš doma manžela, chápu, že, a předpokládám, že máš manžela nebo partnera, tak chápu, že v tomto případě jdeš pouze za poslechem pěkných písniček.
1: Ano, přesně tak.
0: Tak, každopádně zahrála písnička, ty jsi se dovolala úplně nejrychleji, bleskově k nám do éteru, protože já tu mám pro tebe na 12. června vstupenky, kdy můžeš vyrazit do Kamenice u Prahy na dvojkoncert Lunatic a Verony.
1: To je úžasný.
0: A pokud máš ráda diskotéku, tak ještě k tomu tam dělá Dýzu z Rádia Kiss Roman Anděl a taky já, Martin Hovorka. Takže to budeš kompletně s diskotékou. Večírek.
1: To je skvělý.
0: Pojedeš zdaleka do Kamenice u Prahy?
1: Nepojedu zdaleka. Pojedu z Prahy.
0: Z Prahy pojedeš. A věděla bys, jaký tam je kousek zámek vedle Kamenice u Prahy?
1: Je tam zámek Štiřín.
0: Všechno víš, Štiřín je tam a pak ještě v oku zdál asi o 5 kilometrů je Popovický pivovar. Pivovar Velké Popovice. To je místo, kde se koná úplně všechno. Od piva přes zámek až
1: ideální
0: po koncerty Lunatiku a Verony. Tak se měj krásně a 12. června se těšíme.
1: Děkuju moc krát, hezký den, měj se hezky, ahoj.
0: A pro naše posluchače to znamená, že vstupenky jsou samozřejmě k dispozici, dají se pořídit, koupit, anebo příští víkend hrajeme o další dvě. Teď David Guetta, taky ATC a vám přáji.

0: Ladíte Radio Kiss, je 17. květen, kdy mají svůj svátek Anety, velká gratulace, milé dámy. No a my se po pravém poledni vrhneme na další muziku. Čekají nás třeba Carl Rae Jepsen nebo Hunter X.
1: S Kissem za volantem po celé republice.
0: Teďka pohled na dálnici D6, kde máme problém na 83. kilometru ve směru z Prahy na Karlovy Vary. Mezi 77. a 83. kilometrem máme omezený provoz, protože tu je dopravní nehoda. Dokonce uzavřený nájezd z exitu 83, kde stojí vozy rychlého záchranného systému. Prostě je to něco většího a bude potřeba pár chvil ještě, než se to všechno odklidí. Další problém je na dálnici D10 ve směru z Turnova na Prahu. Dávejte pozor na 53. kilometru u Bakova, protože tady je překážka uprostřed dálnice v podobě palety. Jestli i vy víte o nějakém dalším dopravním problému, nechte nám vzkaz přes hlasovku Rádia Kiss. Moc krát díky.
1: Rádio Kiss. Filmové tipy.
2: Jeden z nejlépe hodnocených amerických animáků má v plánu chytit i vás za srdce. Z vážok a vymáčknout pár slz. Když si pták a hlodavec, který se fakt nemusí nechtěně vyměnit těla, budou muset spojit síly, najít společnou řeč a prožít nejdivočejší dobrodružství svýho života. Na jehož konci by se peří i chlupy měly vrátit na svý místo. Dobrodružnou podívanou kouzelná výměna si pustíte na streamovací platformě. Pro Kiss, Katka Čepelíková.

0: KIS počasí.
1: Nedělní den se moc od soboty lišit nebude, bude zataženo ve východní polovině i s deštěm, který může být trvalý a také vydatný. Vítr zafouká od severu rychlostí do 6 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 12 a 16 stupni.
2: Dobrý den, ahoj, já jsem Martin Hovorka, je tu pravé poledne, hezkou neděli přeju a posílám další muziku teďka z devadesátek.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS. Be happy.

0: Vojáci, že jedeme na dovolenou. Do Albánie. Příjemný.
1: Soutěžte o dovolenou v Albánii s cestovní kanceláří Blue Style a rádiem Kiss.
0: Jedná se o místo, které známe dlouhými plážemi, pozvolným vstupem do moře, taky autentická atmosféra bez davů turistů. A my tady pro vás máme teďka kompletku dovolenou pro 3 osoby do Albánie. Je to all inclusive u moře, případně můžete třeba si udělat i výlet do divoké přírody nebo poznávat albánská města. Soutěží se u nás na webu už teď na kiss.cz. Vaším úkolem je se proklikat do toho článku, což je úplně jednoduchý, protože dáte kiss.cz a hnedka to tam svítí, ten hotel, ty bazény, ty pláže a dáváte vyhrát zájezd do Albánie s rádiem Kiss a je tam, přátelé, otázka. Zaškrtnete správnou odpověď, vyplníte své kontaktní údaje a pak už jenom čekáte na páteční odpoledne, jak to všechno dopadne. No, kompletně celý ten herní systém je vysvětlen u nás na webu kiss.cz. Důležitý je, abyste zaklikli správnou odpověď, abyste se registrovali a pak už to půjde všechno jako po másle. Stejně jako další muzika, která je úplně geniální, nevím, co dřív nahlásit, Vohnouti, Subfocus, Puff Daddy, Don Omar, Danza Kuduro nebo Hunter X, teda to je pecka za peckou, hit za hitem, tak ať vás to baví, ať máte skvělou neděli, protože Radio Kiss je vaším parťákem.
1: Soutěžte o dovolenou v Albánii s cestovní kanceláří Blue Style a

0: Active Kiss Active Weekend.
1: V rámci tohoto víkendu na rádiu Kiss soutěžíme o vouchery v hodnotě 5000 korun. Čekáme na vaše hlasovky, které přichází celou sobotu a neděli. No a veškeré vaše zprávy přes apku rádia Kiss zařazujeme do soutěže o tyto vouchery. Automaticky postupují do finále, které proběhne dnes po 18. hodině. To znamená, každá vaše hlasovka, kde bude nějaká stěžení informace, ať už z dopravy nebo k nějakému víkendovému programu, či k písni se na přání, tak všechny tyto zprávy jdou přes víkend do soutěže o voucher za 5000 korun. V 18 hodin další vyhodnocení, další radost pro vás. No a teď se dívám, jaké další tipy na víkendové aktivity od vás dorazily. Pojďme na pouť, pojďme se podívat, kde mají labutě.
2: Ahoj kysáci, chtěl bych vás pozvat dneska do Žďáru nad Sázavou na jednu z těch velkých poutí, co tady jede. Tak si přijďte podívat, celý víkend jsme tu. Ahoj.
1: Poutě budou, poutivá zábava. Pojďte paninko, ukažte ramínko, svezu vás na labuti, vy řeknete děkuji ti. Já bych byl vysvěku kolotočář. Tak, ale není to pouze o labutích a o lochneskách tento víkend, ale pojďme si dát něco dobrého. Terka ví, kde mají skvělý Burger Festival.
3: Zajděte dnes k nákupnímu centru Fórum Nová Karolína na Burger Street Festival. Navštívit ho můžete celý víkend. Čeká vás výjimečný počet prodejců, našlapaný doprovodný program a skvělá atmosféra. Tak si nenechte ujít ostravskou zastávku Burger Festivalu.
1: Pokud máte i vy tip na skvělé trávení nedělní odpoledne, nechte nám vzkaz přes hlasovku rádia Kiss. Těšíme se na ní. Teď Sub Focus.

0: Radio Kiss.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastaví

0: takže vyhráváš
1: 3000.
0: Jo.
2: Já moc děkuju.
0: Pětka, cože? Takže vyhráváš
1: 5000.
3: Každé všední ráno na Rádio Kiss. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Černá stavba je tak trochu problém. Zajistíme ti pasportizaci a vše potřebné k její legalizaci a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. www.projekt-ateliér.cz

0: Pomalu, ale jistě míříme do finále tohoto víkendu a vy se jistě nemůžete dočkat. Vy, co pracujete v noci nebo vstáváte nad ránem, takže vám bude dělat Rádio Kiss Parťáka, protože vysíláme i v noci a to písničky na přání. Od půlnoci do 6 do rána jedeme noční jukeboxy. Ale předbíhám, to je jen taková upoutávka na to, že pokud v noci budete bdít, tak můžete bdít s Rádiem Kiss, protože my tady držíme noční stráž. Každopádně teď jedna písnička podle vás. Jaká to bude? Ahoj.
1: Ahoj, prosím o zahrání Blue One Love, protože jsme se právě vrátili z běhu z Brna, ať máme lepší den pro všechny kysáky, ať se daří, díky, čau.
0: Já jsem si říkal, že se možná vrátili minulý týden z Ostravy, kde byla Mega Kiss Party a kde Blue vystoupili, takže po týdnu si chcete připomenout jejich největší hit One Love. Tak tady jsou Britové Blue a pojďme si udělat hezké nedělní odpoledne s Rádiem Kiss.

0: Ladíte Radio Kiss, Česká republika stále ještě rozdělená na místa, kde krásně svítí sluníčko a pak na místa, kde prší a to je Ostrava, Ostravsko, Beskydy.
1: Takže it's a rainy day.
0: Takže oni mají rainy day.
1: Jasně.
0: A pak zbytek.
1: A my máme sun is shining.
0: No, my máme.
1: My máme?
0: My máme.
1: Máme, dejme si, nemáme, věřme si.
0: Ale je nezajímá v Ostravě, že my máme v Praze. Rozumíš?
1: Tak máme, jak řekneme, máme v republice.
0: Máme
1: takhle,
0: v republice.
1: Takhle, máme v republice.
0: A pak je kousek prostě a mě jich líto vlastně.
1: No tam má něco spadnout, no bohužel, tak my jsme si to taky užili zase.
0: Zůjsta je líto. Ty zahrádkáři úplně jsou dychtiví po těch přeháňkách, takže na Ostravě si mnou ruce konečně zahrádkáři, že porostou řetkvičky.
1: No, haleluja.
0: Haleluja. Ale každopádně příští víkend, pokud vám chybí to hezký počasí, který tento víkend byl takový aprílový, ještě jako já nevím, jaký bláznivý.
1: Nipmov.
0: Tak příští víkend 28.
1: Ne,
0: jo,
1: kecáč.
0: Příští neděle 28 stupňů Celsia.
1: To je faradu, ne, ale.
0: Takže napustit bazénec, to vyhřeje během týdne a jdeme do Bermud na týden.
1: Aleluja, už aby to bylo.
0: Vítělesák vysílá po 13. hodině a já zase někdy příště.
1: No, asi příští víkend, ne?

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: Dopravu začínáme infem od vás.
2: Kdo jede z Karlových Varů do Plzně, tak za Bezvědovem na horizontu stojí odstavené auto. Má tam trojúhelník, ale vidí na poslední chvíli, tak tam je vražde do něj.
1: Děkujeme, D6, připomínám, dopravní nehoda, 83. kilometr ve směru na Vary. A ještě Benátky nad Jizerou, ulice Bratří Bendů, tam se bouralo taky. Šťastnou cestu.

0: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Jestli jste to vy, okamžitě zaměřte na coffeespot.cz.
1: Moravská pražírna výběrové kávy ze všech koutů světa. Již zítra budete mít kávu doma. Coffeespot.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
3: Haló, je vám teplo? Že to zlobí? Že moc platíte? Matulka, Matulka vše zařídí a po sobě i uklidí. Teď má v akci parádní kotle plynové, elektrické i na pevná paliva. Všechno na klíč, včetně revize a vyřízení dotace. Poctivá kvalita, žádné zbytečné kompromisy. Záruční i pozáruční servis. To jsou montaže@matulka.cz.
4: Rádio KIS počasí.
5: Další týden odstartujeme s oblačnou až zataženou oblohou, i v pondělí místy počítejme s přeháňkami. Foukat bude severozápadní až severní vítr rychlostí do 6 metrů za sekundu a teploty budou stejné jako dnes. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 12 a 16 stupni.
6: 13. je tady s váma na KISu už Vítě Lesák, tak doufám, že nedělní odpoledne bude v maximální pohodě a hned na start. Skatman, Skatman.
7: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
8: Be happy. Scatman's World.

Nedělní odpoledne v plném proudu s váma na Kisu Vítělesák, tak hezkou neděli užívejte a k té užívačce samozřejmě spousta té nejlepší muziky od 90. let, dáme i spoustu jukeboxů, tak jenom připomenu kontakty 210 323 323, telefonní číslo sem do studia, anebo taky nahráváte apky. No a co se týká následujících minut, tak dáme samozřejmě i tipy na další víkend, kam byste mohli vyrazit a hlavně dneska rozdáme i další voucher za 5 000 korun. David Guetta, E-Type anebo Sam Feld, tak to je muzika, kterou si střihneme na Kisu právě teď.

0: Kiss Active Weekend.
1: Kysáci, nezapomeňte, že tenhle víkend všichni, co se zapojíte do Kiss Active Weekendu, nahrajete hlasovku, tak hrajete zároveň i voucher za 5000 korun. Vyhlášení proběhne už dneska po 18. hodině, tak dejte vědět, co máte v plánu na následující dny, víkendy. Já bych tady měl jednu typovačku konkrétně ode mě, protože to mě zaujalo, vyběhlo mi to na Facebooku. Hronovská langošovačka. Jestli jste milovníci langošů, tak si určitě zapište do svých kalendářů víkend 5. až 7. června. Stačí malinko pogooglit název téhle akce a hned se dozvíte, kam musíte vyrazit a co všechno vás tam čeká. O tajně music, kterou si na Kissu dáme, Alan Walker, Sunwalk, a dáme si Limala anebo Pitbulla. Tak hezký odpoledne.

digitálky, kazeťáky, ale i mrkváče nebo elasťáky, co jste v osmdesátkách nosili vy. Jeden z největších hitů této doby hrajeme na rádiu Kiss právě teď.

0: volejte do studia Rádia Kiss.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
2: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: Rádia Kiss.
1: Je to přesně týden, co oslavil 51. narozeniny Enrique Iglesias. Kdybychom tady měli jmenovat, co všechno udělal, jaký hity má za sebou, tak bychom tady byli strašně dlouho, nicméně teď hlavně informace pro všechny holky, ženy, protože je známo, že právě na jeho vystoupení chodí nejvíc žen, tak pozor. České republice letos bohužel nebude. I když nebude zas až tak daleko, 26. září se chystá na Slovensko do Bratislavy. Tak dáme jednu vzpomínkovou v rámci hudebních legend právě teď na Kissu, a to je spolupráce Enrique Iglesias a Pitbull, která vznikla v roce 2010. A podobnou už bublá single, který se jmenuje I Like It.

0: lepší než originál.
1: Ano, lepší než originál jede dál. Už jsme tady měli Romana Anděla jako DJ Boba. Nebo jako HP Baxter. No a v pátek jsme trošku šlápli do pedálu, protože Roman Anděl si vybral pecku od hardstyleového projektu That Weekes a vybral si song s názvem Jägermeister. Tady máte malou ochutnávku.

0: Práce je zcela jasná, zahlasovat, jestli lepší nebo horší než originál, celý song na našem webu, kde zároveň probíhá i hlasování Kiss.cz. A výsledky zítra ráno po půl osmí.
1: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Příjezdy do Prahy v tuhletu chvíli po dálnicích zatím úplně bez problémů. Kde se zdržíte je D56, 41. kilometr ve směru na Frýdek Místek, je tam hlášena dopravní nehoda. Další místa, kde se bouralo, Napajedla, Nádražní ulice, Lysá nad Labem, Jedličková a v Praze Bubenický tunel. Kdybyste měli info ze svých cest, máte k tomu naší kysáckou apku, tak dejte vědět, jinak přejeme z Kysu šťastnou cestu. Please don't stop.

0: Stavět teď, když ceny letí nahoru? Ano, ale jinak, s tím, kdo zlevňuje. Pekvol, stavební desky z recyklovaných nápojových kartonů. Jsou pevné, odolné, šetří přírodu i peníze a hlavně vaše nervy. A to nejen během stavby. Díky vynikající zvukové izolaci zajistí klid i ve vašem novém domově. Stavte chytře, stavte s Pekvol. Držte náklady pod kontrolou a myslete na přírodu. Pekvol, stabilita pro váš projekt i vaši peněženku. www.pekvol.cz
1: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.
2: Radio Kiss. Počasí.
3: Další týden odstartujeme s oblačnou až zataženou oblohou, i v pondělí místy počítejme s přeháňkami. Foukat bude severozápadní až severní vítr rychlostí do 6 metrů za sekundu a teploty budou stejné jako dnes. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 12 a 16 stupni.
4: Vše nejlepší Anetám a my si dáme na Kisu vše nejlepší od 90. let. Za chvilku Daft Punk, Get Lucky a ještě předtím Mabel, Bam Bam. Hezkou neděli přeju.
5: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
6: Be happy. Bang, bang.

Get lucky na Kissu. Lucky budete i za pár okamžiků. Čeká nás další víkendový jukebox, tak pomaličku jistě chystejte telefony. Můžete se zapojit buď telefonní cestou na 210 323 323 a nebo naše kysácká apka, kam nahráváte skazy, tak můžete otestovat obě trasy. Za chvilku tip, kam ještě dneska můžete vyrazit, protože naše kolegyně Lucka Sinková pořádá jednu akci, která je v plným proudu, tak za několik málo okamžiků odtajníme to jedno místo, kam se dá ještě jít. A dáme i muziku, dáme Right Side Fred, dáme Livy Hodder a v tuhle chvíli i APC.

0: Active Kiss Active Weekend.
1: Pro většinu z nás je nedělní odpoledne už tak trošku pase, nedá se nic vymýšlet, ale není tomu úplně tak. Ozvala se naše kolegyně Lucka Sinková, která pro vás dělá akci. Ještě na dnešní odpoledne, Lucko, povídej, ahoj.
2: Ahoj bando, tady Lucka Sinková, vaše regionální zprávařka. Zdravím vás, areálu to je Astra na Zahradním městě v Praze 10, kde se koná akce Rodinný a dětský den, takže si tady můžete užít den plný radosti. Jsou tu živí dinosauři, hudební taneční vystoupení, skákací hrady, Ivka Feedback, která tady kuchtí a děti sní, dortová dílna, taky za chvilku kolem jedné dětský závod, tréninky s tvářemi, klešnu, je toho víc než dost. Těšíme se na vás, tak přijďte.
1: Lucko, děkujeme, já jenom zmíním, že veškeré hlasovky, které o tomhle víkendu přijdou sem do KISu, tak zároveň automaticky postupují do soutěže o voucher za 5000 korun, te rozdáme už dneska po 18. hodině a za chvilku si dáme i jukebox, přesně tak, tak za chvíli uvidíme, co tam bude. Budou Walk the Moon a teď i Timmy Trumpet, Not the Place.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Já často říkám, že Kis je moje osudový rádio. Chcete vědět proč? Moje mamka mi vždycky říkala, ať se držím dobrých andělů, jo? Anděl je sakra dobrý, teda až na to dospívej to, jo? Potom, celý život mě berou Aziatky. Když jsem dělal hudbu, říkal jsem si DJ Dud Dud. A můj syn se jmenuje Patrik a hry tak mu říkám, pupičku.
2: To je dobrý!
3: Hezky.
0: Raní Kis od 6 do 10.

0: Další porce víkendového jukeboxu na Kissu pokračuje v tuhletu chvíli, krátce po půl třetí. Jdeme na vaše apky, které tady naskákaly. Tereza.
1: Ahoj, kysáci, moc prosím o zahraní jakýkoliv pecky pro vás a hlavně pro manžela, co maká zase na zahradě, že ho moc miluju a že jsem ráda, že spolu jsme.
0: Pavel.
2: Ahoj, Pavel. Já bych si chtěl nechat zahrát, bylo by to pro všechny, kteří jsou stejně jako já teďka v práci, ať nám to prostě utíká, ať už jsme doma plný odpočinku a ty, co někam cestujou, tak hlavně opatrně, cesty jsou opět šílený jako každý den. Čau, Pavel.
0: Pavel je v práci, úplně vysmátej. Marcela.
3: Já bych si prosila Gigi de Agostina, prosím. Máme tady takovou ušmouranou neděli, prší, něco jako včera. Tak díky, ahoj Marcela.
4: To nejlepší od 90. let. Kiss.

0: Rádio Kiss. Aktuálně z mistrovství světa v ledním hokeji.
1: Hokejové mistrovství světa ve Švýcarsku jede, včera jeli i naši, bohužel nedopadlo to tak, jak jsme si představovali, padli se Slovinci 3-2 prodloužení. Nevadí, dneska je odpočinkový den, načerpat sílu, pořádně se vyspat, pořádně se najíst a zítra vlítnout na Švédy, protože to je další zápas, který nás čeká ve 20:20. Moc se těšíme, držíme palce a doufám, že budete držet palce i vy.
0: Fandíme českému hokeji a fandíme české střeše. Evromat, český výrobce plechových střešních krytin a okapového systému, vám přeje ten nejlepší hokejový zážitek z mistrovství světa v ledním hokeji.

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: Na Kysu servírujeme čerstvou dopravu. Pojďme se podívat, jak to vypadá krátce před 15. hodinou. Začínáme na silnici číslo 13. Chomutově se bouralo. Bouralo se i v Blansku, Mlýnská, Vysoké Mýto, Průmyslová, Liberec, Košická, České Budějovice, Pivovarská, Chrastava, Bílokostelecká a ještě tady vidím jednu dopravní nehodu, Plzeň, Krašovská. Z dopravy v tuhle chvíli vše, kdybyste měli info ze svých cest, kysácká apka vám je k dispozici. Šťastnou cestu!

0: hráče v zemi.
1: Plně mám, díky vám, super den, jen tak dál.
2: Díky apce Rádia Kiss nahrávejte vzkazy a vysílejte s námi každý den.
3: Haló, je vám teplo? Že to zlobí? Že moc platíte? Matulka, Matulka vše zařídí a po sobě i uklidí. Teď má v akci
4: skvělá tepelná čerpadla vysoké kvality. Všechno na klíč, včetně revize a vyřízení dotace.
3: Poctivá kvalita, žádné zbytečné kompromisy. Záruční i pozáruční servis. To jsou montáže pomlčka matulka.cz.
5: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Jestli jste to vy, okamžitě zaměřte na coffeespot.cz.
6: Moravská pražírna výběrové kávy ze všech koutů světa. Již zítra budete mít kávu doma. Coffee Spot.
7: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
2: Radio Kiss. Počasí.
8: Další týden odstartujeme s oblačnou až zataženou oblohou, i v pondělí místy počítejme s přeháňkami. Foukat bude severozápadní až severní vítr rychlostí do 6 metrů za sekundu a teploty budou stejné jako dnes. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 12 a 16 stupni.
9: Dnes večer hodit něco na grill bude určitě dobrá volba a pokud u toho bude Kiss, budeme jedině rádi. Teď máme 15. hodinu za dveřmi a nachystaný Bastil a nebo DJ Semi.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss. The

jsou Bastille a Pompeji na Kisu. Za chvilku dáme další hudební legendu a je to takový hodně zajímavý, protože je to Italka, zpívá francouzsky a je pravda, že z dvou webů jsem teďka čerpal a všude píšou, že jí je jinak. Na jednom webu, že jí je 52, na druhém 47, tak doufám, že najdeme správnou odpověď za několik málo okamžiků a otajním i music, kterou si při neděli na Kisu dáme, Sunrise Avenue, Max a v tuhle chvíli i Kato.

0: Active Weekend.
1: Následující víkend vypadá velmi pestře, protože těch akcí, co můžete zažít, je opravdu celá spousta. Buď vyrazit do Nového Města na Moravě na světový pohár horských kol. Na Lipně se jedou dračí lodě, takže se přestěhují z Prahy. A co se týká Českého Krumlova, tak klasika rally Český Krumlov. Je toho samozřejmě mnohem víc a věřím, že i vy máte tipy, kam by se dalo vyrazit. A pokud byste nějaký takový tip měli, tak sem s ním, nahrajte ho jako hlasovku, protože jakmile to sem pošlete, postupujete do soutěže o voucher za 5000 korun, který dneska po 18. hodině tady na KISu rozdáme a otajníme i kam to bude. Za chvilku dáme aha a v tuhle chvíli taky Makebu. Přeju hezkou a pohodovou neděli s KISem.

se hity rodily na MTV, když jsme plakáty idolů vylepovali na zdech. I takové byly 80. 80. Jeden z největších

0: takže vyhráváš 3000!
1: Jo!
2: Já moc děkuju.
0: Pětka, cože? Takže vyhráváš 5000!
3: Každé všední ráno na Rádio Kiss. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Černá stavba je tak trochu problém. Zajistíme ti pasportizaci a vše potřebné k její legalizaci a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice.
5: www.projekt-ateliér.cz

0: legendy Rádia Kiss.
1: Ingrid Alberini, italská zpěvačka, která se zapsala do hudebního průmyslu přezdívkou Ingrid, a to i díky tomu, že zpívá francouzsky ve stylu šanzonu, a v roce 2001 představila taky věc, kterou si za několik málo okamžiků dáme. Hlavně musím teda uvést ten správný věk, protože na několika serverech se uvádí po každý jiný, tak narodila se v roce 1978, její 47, ne 52, jak na některých stránkách můžete vyčíst. Tak pojďme připomenout rok 2001, další hudební legenda na Kissu, Ingrid a

0: Léto se pomalu blíží a výrobce elektroniky přichází s novinkou pro nás chlapy, hlavně s mobilní klimatizací přímo pod košily. Je už to tak vymakaný, že výdrž až 15 hodin, ovládání po telefonu, jasný, to jako všechno chápu. Nicméně, když se dívám na ty fotky, tak tohle, když si nasadíte na záda, tak prakticky to vypadá, že máte nějaký defekt na páteři. Tak nevím, jestli úplně je to nositelný. Nicméně docela mě mrzí, že zatím žádný výrobce nepřišel s nějakým výrobkem, který by byl určený vyloženě pro nás chlapy na letní měsíce, a to spíš do těch spodních partií, já nevím, nějaký kulofoukač nebo něco takového, tak doufám, že do budoucna se něco takového u nás dočkáme.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Na to, že máme za dveřmi čtvrtou odpolední, tak na silnicích je to relativně v pohodě, teda až na pár míst. D1, 28 km ve směru na Prahu, nehoda, zdržení zatím do 10 minut. Bouralo se ještě v Pardubicích, Bělehradská a Olomouc, Dalimilova. Z dopravy je to v tuhle chvíli vše.

0: Potřebujete, aby vám to v práci utíkalo daleko rychleji? Pusťte si Michaela.
1: Michaličku, máš ode mě jedničku s hvězdou a pořádně velkou.
2: Vy jsi Bůh i ďábel v jedné osobě, kámo.
3: Jsi výborný, jsi prostě skvělej.
4: Michael, super, takhle jsem si dlouho nepobavil.
5: Mě je dneska celý den na umření, sotva lezu. No ale teď si mě teda pobavil.
0: Startujeme v 10 dopoledne. Těším se na vás.
6: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2. Na Rádiu KISS. Hledáte design, inovace a kvalita musí být na beton. Je tu pro vás Presbeton. Betonové dlažby, zdící systémy, mobiliář a doplňky pro zahradu. To vše z prvotřídního betonu. Kvalita na beton, to je Presbeton. Více na www.presbeton.cz.
7: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
8: Horimex Cars. Nově otevřený showroom vozu Hyundai ve Vysokém Mýtě.
0: KISS počasí.
9: Další týden odstartujeme s oblačnou až zataženou oblohou, i v pondělí místy počítejme s přeháňkami. Foukat bude severozápadní až severní vítr rychlostí do 6 metrů za sekundu a teploty budou stejné jako dnes. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 12 a 16 stupni.
10: Duke Dumont anebo Marky Mark a Prince Little Joe, to je muzika na start dalších 60 minut. Tady na KISSu s váma Vítě Lesák, přeju hezkou neděli a na start United.
6: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS. Be happy.

Luc Dumont, u nás na KISSu to nedělní cestování si můžete klidně zpříjemnit už za pár okamžiků. K víkendu na KISSu si dáme další porci jukeboxu. 210 323 323 telefon do studia, anebo taky naše kysácká apka, kam nahráváte zkazy. Tak jsem zvědav, co všechno si budete přát. Já si budu přát, aby toho bylo hodně. Bohužel všechny uspokojit nelze. Ale teď uspokojím, doufám vás všechny, DJ Quicksilver, Rasmus a v tuhle chvíli i BB Rexa a Fatal's New Religion. Hezkou neděli přejeme z KISSu.

0: Kiss Active Weekend.
1: Jukneme na to, co nás čeká následující víkend. Jsem rád, že posíláte apky, protože je to velice důležitý, hlavně díky tomu, že jakmile namluvíte zkaz, automaticky postupujete do soutěže o voucher za 5000 korun, který dneska po 18. hodině rozdáme. Honzo, ahoj.
2: Ahoj, kysáci, já bych vás rád pozval na příští týden 23. 5. od 9 hodin do 12 na Havlíčkobrodské náměstí do Havlíčkova Brodu, kde se bude pořádat již 6. ročník srazu veteránů. Přijďte se všichni podívat a třeba se tam uvidíme.

0: Jukebox. Tak doufám, že mám zlepším náladu, protože k víkendu na Kissu patří samozřejmě i jukeboxy, tak v tuhle chvíli beru další apky, které tady naskákaly. Blanka, ahoj.
1: Ahoj Víťo, jsme s rodinkou na zahrádce, hrajeme tady badminton, Člověče nezlob se a posloucháme přitom samozřejmě rádio Kiss. Zahraj nám prosím pro ještě větší pohodičku. Díky a zdravíme všechny kysáky, ahoj.
0: Taky zdravíme i na Slovensko, ahoj holky.
2: Ahojte kysáci.
3: Akorát ideme papáť a chceli by sme si k tomu pustiť pesničku a s pozdravom Radka a Nelka.
0: Majte sa dobré, Michal.
4: Čau Víťa, pustil by sme tam nejakou pořádnou pecku, byla by pro mňa, pro tebe, pro všechny kysáky a pokud moje kamarádka Terka poslouchá, tak pro ní taky. Čau, Michal.
0: Zdravíme Michala a samozřejmě i všechno nejlepší přejeme všem Anetám. A jednu budeme i zdravit, konkrétně Anetku z Příbramy, která dneska taky pěkně slaví svůj svátek, údajně si dává slivovičku. Tak proč ne? A všechno nejlepší přeje náš rádiový Václav ATB Apollo Road.

0: Kiss Paráda. Kiss. Radio Kiss.
1: Kiss Paráda, vždycky v premiéře ve středu 10 největších kousků plus další hudební bombóny a v neděli o 19. repríza. Tak pojďme kouknout pod pokličku, cože se událo za poslední týden. Vyšla třeba Milky, remix od Davida Getty, věc, kterou určitě moc dobře znáte, tady je. S tímhle se teďka docela roztrh pytel, že vyšla i další verze na Ministry of Sound a taky taková příjemná, dupavá. Jsou tam i Chemical Brothers a single s názvem Go, který už určitě moc dobře znáte, ale v roce 2026 přišla nová verze. No a zároveň se dozvíte, jestli na prvním místě jsou W&W se Scooterem. Startujeme už dneska v 19 hodin, tak si to nenechte ujít. Těší se i DJ Basslicker.
0: Kiss Paráda. Hlasuj na www.kiss.cz. Kiss. Radio Kiss.

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: Doprava začíná housnout a začíná se i bourat. Dvě dopravní nehody na D1, obě ve směru na Prahu, nejdřív kilometr 1,40 a potom další nehoda 34. kilometr. Zatím zdržení na D1 15 minut, je to oboje ve směru na Prahu. Bouralo se i v Pardubicích, na Okrouhlíku, Brno, Mendlovo náměstí a ještě Letovice, ulice Pražská. Šťastnou cestu!

0: nejlepší trancové scény v éteru Rádia Kiss. Nejnovější tracky i legendární klasiky ze světa trancu.
1: Ahoj, tady DJ Bassliquor. Každý týden ti servíruju ty nejlepší pecky z trancové scény. Těším se na vás.
0: Trancepark. Už ve středu od 10 večer na Rádiu Kiss.
2: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz, pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
4: Radio Kiss. Počasí.
5: Další týden odstartujeme s oblačnou až zataženou oblohou, i v pondělí místy počítejme s přeháňkami. Foukat bude severozápadní až severní vítr rychlostí do 6 metrů za sekundu a teploty budou stejné jako dnes. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 12 a 16 stupni.
6: Jo, letí to jako blázen, 17. odbyla i nadále na Kissu. Vítě Lesák, přeju hezkou neděli a dáme do vašich uší to nejlepší od 90. let. Paul Keen anebo Lou Bega.
7: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
8: Be happy.

Trinity u nás na Kissu. Možná akorát skáčete někde v koloně, konkrétně na Pražském okruhu, stojí se od kilometru 16. ve směru na letiště, ale v klidu dojedete k Ořechu a tam to zase pojede, takže zdržení 10 minut. To už je taková klasika při neděli, protože tam vždycky skejsnete. Tak to je. Tak možná i do vašich aut za chvilku budu hrát, protože nás čekají další dva víkendový juboxy 210-323-323. Vytáčejte už za chviličku, anebo nahrávejte zkazy přes naší kysáckou apku. Dáme Roxette, dáme Groove Coverage. A v tuhle chvíli je Adam Lambert.

0: Wendy, poď. Ano, řekli jsme si, že si prostě do éteru ty rockseťáky zaspíváme How Do You Do. Proč tomu tak je? Právě proto.
1: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox. Víkendový Jukebox.
0: Ale Wendy, je dobrá, že je spontánní. Ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
0: Že taky přistoupíš na jakoukoliv hovadinu, kterou tady vymyslíme, že?
2: Přesně, není problém.
0: Tak povídej, co ti zahrajou? Pravděpodobně asi na cesty, ne?
2: Ano, na cesty, chystáme se domů, prosíme Miraj a Jahoda.
0: Jasně, nachystáno. A komu?
2: No hlavně pro moji dceru Amálku, která má zítra narozeniny.
0: Hezky pěkně, kolik? To můžeme otajnit, ne, jestli je malá ještě, tak to není jako problém snad.
2: Její 8 bude, no.
0: 8, tak paráda, i od nás přejem všechno nejlepší, holky, zdravíme na cestu.
2: Děkuji.
0: A hrajem pro vás, mějte se, čau, čau.
2: Ahoj, děkuji.
0: Čau.

0: Volejte do studia Rádia Kiss.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
2: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Dámy a pánové, ona už je jenom výhra se do téhle soutěže, kterou pro vás máme každý všední den od pondělí do pátku v 7 ráno a hrajeme o peníze. Tak opravdu, když se dovoláte, tak to už je výhra, která se nedá zaplatit, protože zájem je opravdu enormní a je dobře, že tuhle soutěž pro vás máme až do konce roku 2026 a pak už je jedno, jestli vyhrajete 1000, 2, 3, 4, 5, 6 nebo nejvyšší výhru 7000 korun. Pak už si jenom zpíváte. Pěkně money jdou na vaše účty. Tak držím palce, protože další kolo už...
0: 7-7. Zítra opět pokračujeme. 7 hodin ráno na Rádiu Kiss.
2: Be happy.
3: What's going on?

0: hraje více písniček na přání.
1: Jukebox.
2: Víkendový jukebox.
3: Ano, další víkendový jukebox je tady právě teď. Chápu, že občas nejste na příjmu, takže nemáte úplně přehled o tom, co už jsme všechno hráli nebo nehráli, takže se může stát, že tu vaši konkrétní pecku nedám, protože už před chvílí zazněla. Víťo, čau.
4: Ahoj Víťo, tady taky Víťa ze Starého Města u Frýdku. Chtěl by sem pro svoji ženu Renátku zahrát písničku. Děkuji pěkně, ahoj.
3: Zdravíme, tady až.
5: Čau kysáci, já jsem tady s kámošema na hřišti a posloucháme vás přes reprák a prostě tancujeme tady všechno možný. Prosím vás, zahrajte nám nějakou pecku. Děkujeme, nashledanou.
3: Taky kluci zdravíme, Fabio.
6: Ahoj, ahoj, zdravím tě. Já bych chtěl zahrát od Bodys a Nikol, Žijem pre moment. Bude to pro všechny kysáky, tobě do studia.
3: Dík.
6: Hlavně pro moji bývalou přítelkyni Kristinku a bývalou tchyni Aničku. Včera jsme spolu měli akci, takže jsme si nějak pokecali, ale jako nic z toho není, ale strašně, že mi chybí.
3: A já tady mám ještě jeden zkaz, jedeme z Jemnic do Hodonína pro mých 7 sourozenců a taky mámu a tátu Marie Opavská. Tak zdravíme tuhle velkou rodinku, 9 kousků v autu. Tak i pro vás, žijem pro ten moment.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: 18. klepe na dveře, na silnicích relativně klid, pouze dvě dopravní nehody, začínáme na D1, 41. kilometr ve směru na Prahu, zdržení zatím zhruba 10 minut a bouralo se ještě Plzni na Klatovské třídě, jinak z dopravy je to úplně všechno. Šťastnou cestu!

0: apce Rádia Kiss nahrávejte vzkazy a vysílejte s námi každý den.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Jestli jste to vy, okamžitě zaměřte na coffeespot.cz.
2: Moravská pražírna výběrové kávy ze všech koutů světa. Již zítra budete mít kávu doma. Coffeespot.
3: Haló, je vám teplo? Že to zlobí? Že moc platíte? Matulka, Matulka vše zařídí a po sobě i uklidí. Teď má v akci parádní kotle plynové, elektrické i na pevná paliva. Všechno na klíč, včetně revize a vyřízení dotace. Poctivá kvalita, žádné zbytečné kompromisy. Záruční i pozáruční servis. To jsou montáže pomlčka Matulka.cz.
0: Rádio Kiss. Počasí.
4: Další týden odstartujeme s oblačnou až zataženou oblohou, i v pondělí místy počítejme s přeháňkami. Foukat bude severozápadní až severní vítr rychlostí do 6 metrů za sekundu a teploty budou stejné jako dnes. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 12 a 16 stupni.
5: Dneska se videoklip k tomuhle songu, který si dáme na start dalších 60 minut, viděl po X letech. Velký retro a jsem rád, že teď na Kissu si dáme Aqua a Cartoon Heroes.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
6: Be happy.

0: Alan Walker na Kissu.
1: Je tady finále soutěže o poukaz za 5 000 korun. Podmínka byla úplně jednoduchá, stačilo nahrát hlasovku do Aktiv Víkendu a to byla vaše vstupenka. Poctivě jsem tady celý odpoledne procházel všechny zprávy, které tady přistály a samozřejmě jsem si dělal čárky a možná už asi tuším, komu to dám. Tak to se dozvíte za několik málo okamžiků a hlavně dvakrát si zahrajem podle vašeho gusta 210-323-323 nebo naše kysácká apka Spin Doctors, Jaden Boysen a nebo Sia a Sean Paul. Tak to je muzika, kterou nabízí Kiss teď krátce po 18. hodině.
2: Radio Kiss.

0: nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox. Víkendový Jukebox.
1: Na telefonu už zdravím Michala. Michale, ahoj.
2: Ahoj.
1: Musím tě teda pochválit, protože výběr, to jsem dlouho neslyšel, čověče. Fakt dlouho.
2: No já právě taky ne, no tak.
1: Tak otajni, co jsi vybral a co zahrajem pro koho.
2: No tak určitě pro tebe, že máš radost, že jsem to vybral.
1: Jo!
2: No, pro mě, já se teď vracím z Vrchlabí, měl jsem pánskou jízdu s kámošem o víkendu tam, tak že to bylo fajné. Tak.
1: Takže bez bab, bez bab.
2: Malinko rozpětej, no, dobrý, bez bab, no.
1: Bez bab, bez bab, jasný, jasný, chápu to, chápu. Tak ještě otejdi, co jsi vybral hlavně?
2: Ještě jednou.
1: Co jsi teda vybral, povídej.
2: No a většího Niky Romera jako Speed One.
1: OK. Dobrá, je to nachystaný, tak na tvojí cestu domů, ať to dobře dopadne, hraju právě teď, měj se, ahoj.
2: Yes, měj se, čau.
1: Čau.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Co to je?
2: Voda se hřeje na kafe.
1: To zní jak zvuk z nějakého hororu, vypni to.
2: To není rychlo v Harná Konvice.
1: No to určitě není nic rychlo teda.
2: Nepřemýšlím, jo. Jestli Britney Spears má po ránu taky takovýhle starosti, dělá si kávu.
3: Já si myslím, že ona není moc ranní ptáč.
2: Jak by popřála kysákům nějaký hezký ráno Britney?
3: Mám tady takový malý popivek, který

0: Active Kiss Active Weekend.
1: Je tady finále poukazu o 5000 korun. Mohli jste si zasoutěžit všichni, co jste nahráli hlasovku. A je pravda, že já poctivě prošel všechny zprávy a zastavil jsem se u týhle jediný, protože to slyším úplně poprvé, že něco takového existuje. A to je akce, která probíhá od 15. do 24. května v Třebíči. Marcelo, povídej.
2: Ahoj kysáci, všichni, co se rádi bojíte, bych chtěla pozvat do Třebíče na speciální vystoupení hororového cirkusu. Takže nesete doma a přijďte za náma. Ahoj.
1: Takže Marcelo, 3, 2, 1, poukaz za 5 litrů je tvůj.
3: Jo, super. Tak to jste mi udělali velkou radost teda.
1: Velká gratulace, vydrž na telefonu. No a samozřejmě musíme připomenout, o co jsme hráli. A myslím si, že budete hodně překvapený. Už včera to tady zaznělo, ale pro jistotu dám to ještě v tuhletu chvíli. ČES Areál Vltava, to je v Českých Budějovicích moderně sportovně relaxační prostor na břehu řeky, určený nejenom pro sportovce, rodiny i firmy. Kdybyste se chtěli juknout, www.sportvltava.cz. Marcel, gratulujem.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox. Víkendový jukebox.
1: 18.46, to je aktuální čas na Kisu a na telefonu čeká Petr. Peťo, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
1: Tak vybrali jsme Armena van Burena a komu to chceš zahrát? Povídej.
2: No, chci to zahrát hlavně nám, personálu z hotelu Modrá hvězda do Břeny a tím bych chtěl pozvat všechny na dobrý jídlo, na super pivo a jako lidi, přijďte, je to tady super.
1: Přijďte, bude tam Petr a Petr vám na baru zahraje Armena van Burena, je to tak?
2: No, bude tady kolega David a kolegyně Vendy.
1: Prostě si to nějak rozeberete, je to jasný. Dobrý, hraju pro vás, mějte se tam, zdravíme, Armen van Buuren letí, ahoj.
2: Ahoj, ahoj, čau, čau a díky.
1: Čau, čau, není za co a já se zároveň taky rozloučím, protože v 19 hodin repríza Kiss Parády s DJem Basslickrem a v 9 večer se o vás už dneska postará Alex Vítělesák, se loučí, hezkou neděli, ahoj.

0: Filmové tipy.
1: Co nově vyšlo na Netflixu? Tyhle dvě pecky si nenechte ujít. Čarodějnice. Jde o příběh osiřelého chlapce, který se svojí babičkou pozná partu čarodějnic, které ale nemají moc dobré úmysly. Joker Foxy jedu. Po dvou letech od kinopremiéry se Joker a Joaquin Phoenix dostává i do vašich televizí. Neúspěšný komik Arthur Fleck se během uvěznění seznámí s láskou svýho života. Stane se z ní slušný kluk, co už nezabíjí na potkání? Uvidíte. Rokis, Katka Čepelíková.

0: 10 největších hitů současnosti seřazených přesně podle tebe. Kiss Paráda. Kiss Paráda rádia Kiss s DJem Basslickrem.
1: Kiss Paráda. Ladies and gentlemen, ladíte 467. kolo Kiss Parády rádia Kiss. Možná si trošku říkáte, že mám pochraptěný hlasivky. Je to tak, ano. V sobotu jsme měli Mega Kiss Party Live v Ostravě a já jsem se ještě nestihl zregenerovat, takže dneska malinko ukrchlaně 467. kolo a doufám, že o to víc vás bude bavit s mojí maličkostí DJem Basslickrem. Dneska z novinek třeba Armin van Buuren, Like a Child, dáme si i nový Illenium a Davida Guettu, taky se mrkneme na nový Chemical Brothers a zcela jistě i na Milky v remixu od Davida Guetty, ale teď desítka. Save My Love a Kygo a taky rozhodně Mr. Khalid a Griffin na rádiu Kiss. Tak pojďme do plnejch. Let's go!

0: Okej, kisparáda je tady, za náma 10. pozice. Ano, jak jinak, nežli pořádný nářez. Armin van Buuren, ten je před náma. Ještě lepší nářez, než hit na 10. za mě, Save My Love. Protože se týče Armin van Buurena, tak to je pro mě skvostná ikona. Mistr bombardák, borec, týpek, který prostě na co hrábne, to je dokonalý. Má prostě svatou muziku. A hitovka Like a Child společně s RG, ta je prostě fenomenální. Takže věřím, že v Kisparádě pro 467. týden na Kisu, ať už máte neděli po 19. anebo středu po 21. hoďce, tak vychutnáte jedny z těch nejlepších trancových rytmů od Armin van Buurena. Takže teď na Kisu, everybody, let's go, novinka s číslem 1 Like a Child a pojďte hlasovat.
1: Novinka Kisparády, Rádia Kiss.

Ragagaga bomba! Je tady na 9. pozici Mr. Mark Korn. Věřím, že teď u Frlausů na Moravě budou padat nejen vinařský žně, ale možná i rychlý špunty, protože vím, že to je jejich oblíbená pecka a já se pravidelně jim to snažím věnovat, aby jim to udělalo radost. A určitě to taky hodím Anetce do vany, ta 100% bude mít teď eukalyptovou koupel s Markem Kornem a s Kiss parádou na 9, tak ať už děláte cokoliv s rádiem Kiss, užívejte Kiss parádu 9.

Timmy Trumpet nedávno tady bouchal v duplexu, dal dohromady snad veškerou energii, kterou měl, a líbí se mi, jak se s tím nemaže. Takže na The Place dneska bude mazat 8. pozici a rozhodně muzika, kterou nehodíte jen tak do šuplíku. Zároveň je to vlastně hit, který nahodíte úplně co nejvýše, protože tu energii v sobě má. Na rozdíl od mých hlasivek, který jsem nechal v Ostravě v sobotu, ale snad mi to prominete, já prostě nemůžu nevysílat. Na The Place v Kiss Parádě 8. Kiss Paráda.

0: Psal se rok 2002-2003 a venku byla pecka od Milky, Just the way you are. Tudu, tudu, tudu, tudu. No hele, a pak přišel David Guetta, který to doladil v roce 2026 a je to zase o několik levelů veš. Prostě Milky, Just the way you are. Dneska tip na hit podání Davida Baggety. Za mě neskutečná energie a pouze prostě music, kterou vám exkluzivně zahraje Radio Kiss právě teď.
1: Kiss paráda, tip na hit. And it goes.

0: Kysáci, je to neuvěřitelný, ale zrovna asi před 20 vteřinama mi na Instagramu blikla zpráva od Gina Montesa na Aquagena. Nekecám, přísahám, fakt mi tady psal, my si sem tam hodíme nějakou zprávičku a on se mi asi po jednom dní ozval, protože reaguje vždycky na to, že mu screenuju naše vysílání Rádia Kiss, kde hrajeme i v denním vysílání jeho šlehu Eternity společně s Paulem Keenem. Tak dneska v Kiss parádě se z minulý novinky povznesl až na krásné 6. místo. Mám z něj radost. Paul Keen, Aquagen, Eternity, 6. v Kiss parádě.
1: Kiss paráda, místo 6.
2: Hi Radio Kiss, I'm Gino from Aquagen and you listening to my new single Eternity.

0: Izáci, vy posluchači Kiss Parády, mám pro vás taky exkluzivní informace ohledně toho, že dneska v Trends Party po 22. hodce pojede exkluzivní set od Armin van Burena pro Radio Kiss. Já už jsem o tom tady mluvil několikrát, ale i v Kiss Parádě, pokud máte premiéru ve středu 13. května, tak se toho dočkáte. A Armin van Buren nám bude dělat velkou radost. Stejně teď jako jeho kolega Illenium, David Guetta a Dustin, z jejich novinka Die Living. Ano, exkluzivní hit, který byl vydaný speciálně pro otevření sezóny na Ibice. A tam jim to dalo hodně energie. Takže Die Living, dneska pětka.
1: Novinka Kiss Parády, Rádia Kiss.

Máte rádi drum and bass? Já věřím, že ano, protože drum and bassová muzika je prostě fenomenální. A teď Suffocus, jejich Elevate hit, který brázdí vody širokého elektronického průmyslu, protože třeba v Austrálii je to nejhranější věc, v Belgii je to 30. nejhranější věc, ve Velké Británii 15. nejhranější věc a u nás na Radio Kiss 5. nejhranější věc. Single, který dostal 112 000 hlasů, což je neskutečná střela. A dneska Suffocus Elevate budou brázdit 5. pozici. Na Kissu, jdeme na to. Kiss.

0: Komu si díra, komu si bala, hele, čtyřka, to je oblíbená pecka, oblíbená pozice mistra Gabry Ponteho, který to takhle krásně, exkluzivně valí v éteru Rádia Kiss. Já se ještě jednou omluvám za svoje hlasivky, které jsem nechal v Ostravě, ale prostě snažím se mluvit. Kdybyste mě slyšeli v pondělí, no tak byste mě neslyšeli. Ale říkám si, že tak Kiss paráda, chraplák, dneska mluvím jak mistr Kraus. Takže k tomu patří, jdeme na to, komu si Jira, komu si Bala, Gabry Ponte.
1: Kiss paráda.

0: Kysáci, je to několik let, co vyšli Chemical Brothers. Nový Chemical Brothers hit Go, ano. Pecka, která spatřila světlo světa v roce 2015. Je to 11 let stará věc. Ale ona dostala reedit a novou verzi. A je pravda, že tahle ta hitovka se krásně výjímá i díky chystanému seriálu na Netflixu. A tak jsem si řekl i s Kajou Lenneru, kterýho moc zdravím, že vám ji dneska nabídneme v Kiss Parádě jako tip na hit. Chemical Brothers a Go! Jdeme na to!
1: Kiss Paráda. Tip na hit.

blížíme se do velkého finále Kisparádového klání a nejlepší pozici, kterou zažila v Kisparádě, teď obhajuje Taylor Swift The Fate of Ophelia. Ta většinou byla na 4. místě. A konečně se nám prodrala na numero 3. Ano, takže mám radost, že na trojce nám dneska svěže stanula dáma, která se ráda koupe, která si kupuje spoustu nových plavek, Taylor Swift The Fate of Ophelia. Tak Ofeli, budeme dělat radost na Kisu právě teď, Kisparádě bronz.

Baby Rexa, je tady New Religion, ano, nový náboženství, společně s Faithlessákama, grandiozní, peckoznější věc, jsem dlouho neslyšel, vlastně Baby Rexa loni skončila s Warnerama a má z Brusu nový vydavatelství svoje, ne, žádnou velkou bandu za sebou a ono se jí to daří, je na prvním místě elektronických tanečních parád a vlastně minule a předminule nám Kiss parádu rádi jaký svírala, pardon, ale teď teda Baby Rexa, Faithless, na druhém místě hit New Religion, jdeme na

0: Vy, co máte středu, tak za chvilku exkluzivní set od mistra Armin Van Burena v rámci Trance Party. Ale teď malá rekapitulace na 5. Subfocus Elevate, 4. Komu si Jira, komu se bala, od Gabry Ponteho Bronze do Fate of Ophelia a Taylor Swift 2 New Religion a BB Rexa. A jednotka, po 3 týdnech návrat na nejvyšší příčku, německá raveová formace Scooter WW Rave from Outer Space. Takže geniální, excelentní, fenomenální nářez, který dneska bude svítit snad do všech koutů České republiky. Já mám z toho radost, že jste součástí tak velkého, úžasného vozu jménem Kiss Paráda Rádia Kiss. Jdeme na to, number one, WW Scooter. Let's go!
1: Kiss Paráda. Místo první.
2: Scooter. WW. Welcome to the rave culture.

0: Lenka,
1: Alex,
2: Katka
3: a Lukáš.
4: Radio Kiss vysílá non-stop.
5: To nejlepší od 90. let. Kiss, Radio Kiss.
0: Be happy.
6: You know what we gotta do. We gotta take it to the limit.

0: Volejte do studia Rádia Kiss.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
2: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: Filmové tipy.
1: Na Prima Plus se objevila česká komedie natočená podle stejnojmenné divadelní předlohy. Hlavními hrdiny snímku Když se zhasne jsou manželé, kteří na první pohled tvoří úspěšný pár. Richard je vyhledávaný gynekolog, Nina je ambiciozní šéfkuchařka. Vzájemně se však nenávidí. Jediné, co drží jejich manželství pohromadě, je ubrousek se starou smlouvou, na kterým stojí, že kdo z nich zaviní konec vztahu, tak ten přijde o veškerý společný majetek. Kdo udělá chybu a prohraje svůj dosavadní život? Pro Kiss, Katka Čepelíková.
2: Startuje víkendový jukebox s Alexem. Já se moc těším, pojďme na to.
0: To nejlepší od 90. let. I v jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.

Tak jo, kysáci a všechny zdravím, doufám, že se máte krásně, já jsem se na vás hrozně těšil, už je to ten nějaký pátek, co jsem tady byl naposled, minule jsem tady byl vlastně na nočce z neděle na pondělí a je to týden a mě to strašně chybí, takže jsem rád, že jsem zpátky. Doufám, že jste připraveni mi naservírovat tu nejlepší přehlídku jukeboxu, kterou dokážeme společně vytvořit. Dneska tady budu od zhruba od teďka od 9 až do 12, pak už předám samozřejmě štafetu Kubovi Krabáčovi, takže se máte na co těšit, jukeboxy pojedou celou noc od teď až do rána. No a odstartujeme to písničkou, kterou já mám strašně osobně rád. Pamatuju si, že když jsem byl malej, tak jsem na ní trsal a trseli na ní, myslím si, že mnozí po celém světě, protože videoklip k téhle písničce byl mimochodem jeden z nejdražších videoklipů vůbec, jako historicky. Myslím si, že dokonce to ani snad nebylo překonaný. No a myslím, že ti, kteří se v tom vyznají, tak už tuší, že mám na mysli Michaela Jacksona a Janet Jackson a song Scream. Jinak připomínám telefonní číslo sem ke mně do studia 210 323 323, no a taky připomínám možnost využití aplikace Radia Kiss, přes kterou mi můžete nahrát hlasovku a nebo třeba i nějaký ten textík a objednat si ten vlastní jukebox. Tak to odstartujeme mojí oblíbenou, no a pak už to přenechám jen a jen vám. Teď Scream.

0: Kiss.
1: Posloucháte Radio Kiss s Alexem a víkendové, respektive nedělní jukeboxy jsou před námi, respektive už jsme je odstartovali. No a já to začnu tak nějak pozvolna. Začneme nejdřív tady se zprávou, potom se dostaneme přes hlasovky a věřte mi, že pak bude spousta telefonátů, takže klidně můžete volat. V momentě, kdy bude chvilka, tak si vás velmi rád vezmu do éteru. Ale máme toho dneska spousty, tak musíme všechno stihnout a teď budeme plnit přání textové. Psala mi Vaneska, ta říká ahoj, zahraješ mi prosím písničku Ferrari od Mikolase, zrovna jdu s taťkou kamionem z Prahy a čeká nás ještě 3 hodiny cesty, tak ať nám to rychle utíká. Díky Vanes, samozřejmě, že zahraju. Jinak samozřejmě Ferrari, vysněný auto, já myslím, že každý kluk si jako malej přál mít někdy Ferrari, protože my jsme si hrali s těma malýma autíčkama, já jsem nebyl výjimka, zatím teda Ferrari nemám, ještě jsem to nevzdal, dávám tomu šanci, ale co třeba vy, napište mi nebo mi nahrajte do hlasovky, jaký je vaše vysněný auto, anebo jestli jste třeba měli nějaký auto, který jste si přáli a už jste si ho koupili. Hele, mě to zajímá, můžeme si tak jako navzájem dát inspiraci, na co si má kdo šetřit a co si má kdo přát. Ale teď už Mikolas a Ferrari. 1, 2, 3, 4.

Radio Kiss. To nejlepší od 90. let. Non-stop. Wonderland. Far beyond reality, but so close to your heart.

0: Posloucháte Radio Kiss a Alex je ve studiu, připravený vám plnit vaše přání, ale rovněž jsem taky připraven vás občas i obohatit něčím zajímavým a takovou zajímavost tady zrovna mám, protože Česká kniha rekordů má nový rekord. Muž z Plzně nebyl 20 let nemocný, ve smyslu jako takhle. My nevíme, jestli nebyl nemocný doma, ale nemarodil nikdy v práci, nikdy si nevzal žádnou neschopenku, nic. Prostě brutál. A jak to dokázal, tak to vám řeknu za malý okamžik. No a pokud chcete vědět nejenom, jak nebýt nemocný, ale třeba si i vydělat nějakou tu korunu, tak můžete soutěžit s námi každé ráno s naší ranní trojkou 7 v 7 a vyhrát i nějakou tu korunku.
1: Zavolejte v 7 hodin ráno do Rádia Kiss a vyhrajte až 7 000 korun.
2: 7 000 korun.
0: Takže vyhráváš
3: 3 000.
0: Jo!
4: Já moc děkuju.
0: 5, takže vyhráváš 5 000.
1: Každé všední ráno na Rádio Kiss. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
5: Černá stavba je tak trochu problém. Zajistíme ti pasportizaci a vše potřebné k její legalizaci a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. www.projekt-ateliér.cz.
1: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: Jukebox Rádia Kiss.
1: Tak jo, kysáci, já jsem vám slíbil, že vám odtajním tipy od člověka, který se zapsal do knihy rekordů, do české knihy rekordů. Je to potvrzený agenturou Dobrý den. Ten člověk se jmenuje Petr Malinčák a pracoval ve věznici. Je to rodák z Plzně a pracoval nepřetržitě 20 let a 3 měsíce, aniž by kdykoliv měl neschopenku nebo aby odešel na nemocenskou. Prostě neuvěřitelný. A teďka teda pár tipů, jestli chcete být stejně fit jako Petr, tak za prvé je potřeba držet dlouhodobě pravidelný režim spánku, jídla a pohybu. Tak to je asi něco, co by nás asi napadlo, ale ona jedna věc je to vědět a druhá věc to dělat. Za druhé, řešit první příznaky nemoci hnedka, nečekat, až se rozjedou naplno. Jo? To znamená, hnedka, když cítíte, že na vás něco trošku leze, tak okamžitě tam poslat česnek, cibuli, něco, co vás prostě spruží. Pokračujeme dál. Za třetí, jíst vyváženě, zvlášť hlídat vlákninu, bílkoviny, zeleninu a dostatek tekutin. Za čtvrté, mít pravidelný pohyb, ideálně i kondiční sport. Za páté, potom omezit tvrdý alkohol a obecně věci, které zhoršují regeneraci, logicky. No a pak v neposlední řadě taky dlouhodobě sledovat zdraví a prevenci a nejenom řešit akutní stavy. Tak, hele, ono to všechno zní, že vlastně to všechno jakoby je jasný, ale zkuste si ty všechny věci dělat dohromady. No, tak když to uděláte, tak pak budete mít stejně jako Petr minimálně půl roku si kdeju ještě na vyčerpání a můžete si dát opravdu lážo plážo. Nicméně, musím říct, že to je velký frajer, no a další frajer nám poslal hlasovku a to je Aleš.
2: Čau, Alexi. Můžu nám prosím tě zahrát Berušku od T-Boys? Bude to pršený, ty říkaj, tak poslouchej Radio Kiss, bude to i k tobě do studia. A i pro moji holku, která by měla taky poslouchat rádiopis. Děkuju a zatím čau.
1: Tak přátelé, tahle písnička, naprostá legenda. Já musím říct, že tuhle písničku jsem neslyšel strašně dlouho, ale pokud jste i vy do někoho zamilovaný, máte někoho rádi, tak teďka 100% můžete dát volume doprava a užít si tuhle totální sladárnu. Beruška od T-Boys na Radio Kiss.

Posloucháte Jukeboxy na Radio Kiss, no a my pokračujeme v naší krasojízdě, jak to tak rád říkám. No a samozřejmě mám tady připravené další Jukeboxy pro vás a musím říct, že mě tady i potěšili, už mi začínají chodit i nějaké ty typy, co se těch aut týče. My jsme tady řešili, že to Ferrari bylo prostě to vysněný klukovský auto každýho z nás. No a vy už mi tady posíláte pomalu, ale jistě různé typy. Budeme si to pouštět za malý okamžik, ale teď už jdeme na další přání a napsala mi tady Marie. Ahoj, zahrál bys mi tam prosím písničku blablabla od Gigi D'Agostina. Děkuji moc, s pozdravem Maruška. Maruško, samozřejmě, že ti to rád zahraju, protože co si budem povídat. Občas ty lidi prostě mailou a to je blá, blá, blá, ale někdy dokážu říct něco kloudného a potřebného. Ale jindy zase, však to se mi víme, no a očividně to ví i Gigi D'Agostino na Radio Kiss.

0: Nálady v práci není nikdy dost. Co takhle si naladit Michaela?
1: Michael, ty si kolik? Normálně budu muset zastavit a vysušit si kaloty, protože jsem si cvrknul do textilu.
2: Teď jsem jedla polivku a vyprskla se mi, že se musím jít převlíknout.
3: Výborný to je.
4: Michael, ty borče, ty si teď zbožil celý éter.
1: No ty číčo.
0: To zas bude jízda. Startujeme v 10. Těším se na vás. Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2. Na Rádiu Kiss.
5: Odbyla nám 10. večerní hodina, ale my stále pokračujeme ve víkendových jukeboxech s Alexem na Radio Kiss.
6: To nejlepší od 90. let i v jukeboxech Radia Kiss.

0: Posloucháte Jukebox Radia Kiss a Kysáci, mám pro vás dopravní informace. Teďka mi to tady dorazilo, dálnice D3, 135. a 136. kilometr, oba směry, je tam uzávěrka v tunelu, protože se tam dělá organizace vedení dopravy, pravidelný servis a tak dále. Mělo by to být zhruba tak na 15 minutek, ale jestli někam jedete kolem a jste už opravdu blízko, tak počítejte se zdržením, případně oběťte. No a teď už zpátky k tématu. My jsme tady řešili nějaká ta vysněná auta. Já jsem říkal, že pro mě to 100% bylo Ferrari, ale pro vás je to třeba něco jiného.
1: Ahoj Alexi, tady Jirka Bolťák. Tak mým vysněným autem je Nissan Skyline R34, to, co měl Paul Walker v Rychlé a zběsilé, nebo novější verze R35 GTR, ale stačil by i Dodge Ram. Takže ti přeju krásný večer, to je takový můj názor, že nemusím mít Ferrari. Ahoj.
0: Tak děkuju za názor, jako 100% sdílím tohle přání, protože ty dvě auta, co jsi jmenoval od Nissanu, to jsou legendární japonský žihadla. To opravdu vlastně je velmi, velmi dobrý ekvivalent nějakého Ferrari. Ale pak mě teda překvapil ten tvůj názor, a nebo stačí prostě jenom rám, prostě obrovská kára z Ameriky. Hele, obojí za mě pecička, ale jsou tady i tací, kteří dají přednost něčemu úplně jinému.
2: No je to úplně jednoduchý. Já bych si koupil karavan, normálně obytňák, protože za 20 let budu v důchodu a chci cestovat po Evropě a po světě a prostě užívat důchod. A tímhle tím stylem bych asi ukončil potom můj život. Takže karavan to jistí, žádný Porsche, žádný Ferrari. Ahoj.
0: Hele, tak ale zase tohle je romantika. Já tomu naprosto rozumím. Já vlastně čím jsem starší, tím víc jako inklinuju k tomu si taky pořídit ten karavan a prostě mít tu volnost a někam si jet a zastavit se a někdy v přírodě a prostě trošku jako jet pryč mimo všechno tady ty šílenosti, co se nám dějí, a prostě jenom poslouchat ty ptáčky a být tu svobodu, takže naprosto tomu rozumím. No ale ať už se vydáte kamkoliv, tak samozřejmě vám přeju hlavně šťastnou cestu a abychom to zakončili nějakou hezkou písničkou, tak splníme i pár přání. Psal mi tady Jarda, který mi píše, prosím, zahraj jakoukoliv písničku pro moji lásku Haničku, kterou nade všem miluju. No a pro Adriánu budeme hrát taky pro všechny kysáky písničku, kterou ona sama vybrala, a ona vybrala Chemical Brothers Go, protože právě teďka sedí v pergole a užívají si volníčka. Tak pokud užíváte, tak si můžete užít společně s Adriánou tady tu písničku, pokud někam jedete, pokud nejedete, prostě ať už jste kdekoliv, tak Chemical Brothers posílám i všem kysákům.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Tak kysáci, máme tady další dopravní nehodu. Dejte si prosím vás pozor na D8, minus první kilometr směr Praha, mezi exitem na Zdiby a silnice I8. Je tam uzávěrka, zasahují tam záchranné složky. Nevíme, jak to bude dlouho, tak řiďte opatrně.
0: Radio Kiss.

0: večer přeji, kdo je tam?
1: Ahoj, ale jsi tady Jindra z Bohumína.
0: Ej, ahoj Jindro, já tě zdravím, jak se máš takhle při neděli?
1: Jo, jo, dobře, já jsem minulý týden čekal, že budou písničky na jukeboxu, ale nebyly, že?
0: No, čověče, nepovedlo se, já jsem potom měl nočku, takže jsme to nechtěli dělat úplně jako nekonečný, tak jsme se rozhodli, že zůstane jenom přes noc, ale dneska jsem tady k dispozici, jak ti udělám radost, co ti pustím?
1: No já nevím, já bych chtěl takovou písničku, ona se jmenuje Mabel od Disco Disco, šlo by?
0: Ty jsi říkal Mabel, no jasně, mám to tady připravený, no a pro koho to bude?
1: No pro všechny posluchače, Radia Kiss, pro rodiče, pro mě a samozřejmě i pro tebe, protože krásně hraješ.
0: Skvělý.
1: Tak to mi potěšilo, no.
0: No tak to si mě teď taky potěšilo, takže když ty mě potěšíš, tak já tě taky potěším písničkou.
1: Jo, jo, i když na to počasí nic moc.
0: Hele, je to takový aprílový, veď, na to, že je květen, tak by to mohlo být květnový, ale je to aprílový.
1: Jo, jo, že furt prší, no.
0: Furt
1: to je, no. Propršená, no.
0: A ono ale prší, potom to svišne najednou do slunce, potom zase prší a ty vůbec nevíš, co máš si vzít na sebe, to abys měl svou baťoch věcí.
1: No. Jestli dlouhý rukav nebo krátký, furt to člověk mění a furt člověk nezdol.
0: Přesně, ale hele, se správnou písničkou si myslím, že i v tom deště je to fajn.
1: Jo, já myslím, že jo, to
0: nechlo. Tak jo, tak se mě krásně děkuju za zavolání.
1: Tak jo, děkuju moc krát.
0: Mabel Disco Disco na Radio Kiss. Měj se, čau.
1: Jo, ahoj, děkuju, čau, čau.
2: To nejlepší od 90. let.
3: Non-stop. Kiss. Radio Kiss.

0: Posloucháte Radio Kiss a víkendové jukeboxy s Alexem, jinak teďka nám dohrála písnička Golden od Hunter X, K-pop Demon Hunters Cast, a posílám jim mimochodem také Jiřímu, protože ten si o ní vyloženě si tady napsal, takže jsem rád, že jsem měl možnost mu jeho přání splnit. No a my pokračujeme dál. Chtěl bych uzavřít naši rubriku, co se týče vašich vysněných vozů, a uzavře nám to Jakub se svým typem.
1: Ahoj Alexi, tady Kuba. Doufám teda, že ta otázka ještě běží. Naladil jsem až teď, nemám úplně mnoho času dneska. Tak moje nejoblíbenější auto je 100% Cadillac Escalade. Je to obrovské auto ze Spojených států amerických. A s tímhle autem třeba přijet do Prahy na Staré Město, no, tam by byl trošičku problém, ale jinak je to nádherný auto a jednou třeba časem možná, kdo ví.
0: Kdo ví, a já věřím, Kubu, že ti to vyjde. A jinak ještě musím říct, že teda Cadillac Escalade, hele, to je normálně obytňák na kolech. Já jsem měl to štěstí, že jsem se mohl jednou podívat do Ameriky a já jsem byl v šoku z toho, jak oni to tam mají. Opravdu tam mají ty široké silnice, spoustu místa, spoustu parkování, jako tam vyloženě můžeš jezdit jako s čím chceš, máš na všechno spoustu místa, spoustu prostoru, tady je to složitější, navíc myslím si, že Cadillac to je vyloženě, to je skoro jak ten obytňák, tam bys normálně mohl usnout a probudit se v 6 ráno a pustit si naši kysáckou trojku.
2: Takhle se vstává jedině na Kisu.
3: V takzvané hudební pasti bylo cílem rozpoznat originál od předělávky. Pojďme za skupinou Queen. I see a little silhouette of a man. Scaramouche. Bohemian Rhapsody.
4: To má být předělávka.
3: Bohemian Rhapsody nevznikla v Londýně, ale v posilovně. Autorem má být Arnold Schwarzenegger, který skladbu složil mezi dřepy jako motivační operu o vnitřním boji svalových vláken. Au, au, au, au. I see a little silhouette of a man. Thunderbolt of lightning,
4: very, very frightening me. Galileo! Galileo! Jestli ty se vyhneš žalobě od Schwarzeneggera, tak budeš mít takovou kliku.
3: Založíte mě, kdyby náhodou.
2: Ranní Kiss od 6 do 10. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Radia Kiss. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

Posloucháte víkendové jukeboxy s Alexem a já vám tady plním písničky na přání, respektive jukeboxy. Ještě jich tady mám pro vás spousty a teď bychom chtěli my tady společně s naším týmem splnit přání Vanesce, která napsala, chceme písničku od Bena Christova. No a samozřejmě já mile rád splním tohle přání, já si sám ji rád poslechnu Sweet Chili Ben Christovou a myslím, že Vaneska dokonce nebyla jediná, takže všichni, kdo máte Bena rádi, tak tohle je pro vás, kysáci.

Tak jo, kysáci, my pokračujeme v našich jukeboxech. Já jsem měl před malým okamžikem krásný telefonát s Jirkou z Brna a Jirka si přál, abych mu pustil písničku Stars on 45, což samozřejmě za malý okamžik udělám, a obecně říkal, že nás poslouchá skoro každý den, za což mu strašně moc děkuju. Byl to moc příjemný telefonát, takže ještě jednou zdravím, Jirko, tebe do Brna a všechny posluchače v Brně, ale samozřejmě zdravím i po celé České republice. Pokud nás posloucháte a máte nás rádi, tak věřte, že my vás taky. Za malý okamžik taky Cake by the Ocean od DNCE a nebo Not the Place od Timmy Trumpeta, který to má ve featu ještě s Oaks. Jedeme teď na Stars on 45.

Jubox. Jubox. Tohle jsou Roxetti pro Mariu Zajdu. Ať nám ta noční rychle uteče.

0: hrajeme to nejlepší od 90. let.
1: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
2: Všechno se mi sypalo pod rukama, v práci mi to zase naložili, vyjel jsem na silnici, zapnul jsem si kejs a za půl hodiny se na sebe podívám do zrcátka a já se směju, jak měsíček na hnoji doslova. To je něco neskutečného.
0: Díky apce Rádia Kiss nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
3: A děláte svou práci fakt úžasně, já jsem za vás vděčná.
0: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz.
4: Odbyla nám už 11. hodina, my ještě máme hodinku před sebou, Jukeboxy s Alexem na Radio Kiss.
0: To nejlepší od 90. let i v Jukeboxech Radia Kiss. Be happy. Let the beat control your body. Let the beat control your body.

0: Tak jo, Kysáci, jdeme do finále, poslední hodinka předtím, než předám štafetu Kubovi Krabáčovi, který tady s vámi bude celou noc. Doufám, že se na ně těšíte, já jo, protože my se vždycky vídáme, když si předáme štafetu. No ale teď zpátky k vašim hudebním přáním. Chtěl bych připomenout telefonní číslo sem ke mně do studia 210 323 323. Slibuju, že do konce vysílání ještě minimálně stihneme jeden telefonát, možná dokonce dva, ale teď už jdeme na hlasovky. Jak jsem mluvil o té D8, tak nám už přišlo potvrzení, že se to tam doopravdy štosuje, ale taky i tip, jak to obět.
1: Kysáci, na D8 těsně před Prahou, nějaká nehoda, už se to tam štosuje. Doporučuji sjet na předchozím sjezdu na 9. kilometru Kralupy, odolená voda, a do Prahy pokračovat po starý, po 608.
0: Tak Silvie, moc děkujeme za tip, no a teď si pojďme pustit už další písničku, další jukebox, a budeme hrát pro Davida.
2: Ahoj, prosím o zahrání Underworld, písničku Born Slippy, a bude to pro všechny kysáky, co říká poslouchaj, a pro všechny, co jsou v práci, a tím to utíká. Dík, čau.
0: Davide, měj se krásně, ať i tobě to utíká, no a posíláme všem kysákům Born Slippy od Underworld. Ultimátní písnička. Když zavřete oči, tak se dostanete kamkoliv si budete přát.

0: Jukebox Radia Kiss.
1: Haló, tady Radio Kiss, kdo pak se dovolal?
2: Zdravím, tady Zdeněk u telefonu.
1: Zdravím, Zdeňku, ahoj, co nám voláš?
2: Zdravině, Vrátice, Měřín.
1: A hezky, tak zdravíme do Měřína, no a co ti zahraju, jak ti udělám radost, člověče?
2: No, jestli by to šlo, tak bych chtěl zahrát, mám tady víc jako na výběr, buď Scooter nebo Veronu, na mě nečekej.
1: Vzhledem tomu, že jsi řekl Verona rovnou i název písničky, tak půjdeme asi do té Verony, co říkáš?
2: Asi jo, no, asi bych to tak viděl.
1: Tak, Verona, na mě nečekej, no a komu bys to chtěl poslat?
2: No, bylo by to jako, kdo je dneska na noční a pro vaše Bezva rádio, no.
1: No tak jo.
2: Hlavně, ať už se taky vrátí Tomáš Morávek taky do práce.
1: No tak hele, až se vrátí, tak se vrátí. Taky má, no. Hele, taky má, rozumíš, jakoby...
2: No jasně.
1: Chápeš.
2: Chápu, no.
1: Hele, a my jsme tady měli téma ohledně vysněných aut. Ty máš nějaký auto, co bys si přál, nebo jsi třeba splnil sen někdy?
2: No tak já jsem si koupil teďko Hyundai X35, takže jako jsem si spokojený, že jo.
1: No super, hele. No,
2: a teďko jsem si koupil nedávno, skoro teďko chvilku, Scootera, Hondu P, Forzu.
1: No, hezky, tak to máš vlastně něco i na rychlost, něco na pohodu, tak to ti máš všechny potřeby splněný.
2: Přesně tak, no.
1: Bombice, no tak jo, tak posílám písničku, a ti, no, ty máš nočku, nebo tebe to
2: jo,
1: startuje?
2: Jo, nočku.
1: Jasný,
2: no,
1: tak ať ti to utíká, no. ať to máš v klidu a učí
2: jo,
1: si
2: díky,
1: to.
2: Díky.
1: Měj se hezky, ahoj, čau.
2: Čau.

0: Posloucháte Radio Kiss s Alexem a běží nám poslední půl hodinka víkendových jukeboxů, ještě než předám štafetu Kubovi Krabáčovi, který se na vás těší a bude tady mít na starosti celou noc a věřte mi, že vám připravil spoustu jukeboxů a prostoru pro vaše přání na písničky. Důležitá informace, na dálnici D8 už je obnoven provoz, takže pokud tam někam jedete, tak už nemusíte objíždět a úplně v pohodě můžete jet po původní cestě. No a další důležitá informace, pokud ještě nemáte naplánovanou dovolenou a ono to léto se fakt blíží, tak mám pro vás docela zajímavý tip.
1: Odleťte s rádiem Kiss a cestovní kanceláří Blue.

0: Volejte do studia Rádia Kiss.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
2: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
3: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

Jukebox Radio Kiss. Posloucháte Jukeboxy na Radio Kiss s Alexem. Dneska ještě je pořád 17. května a ještě pořád slaví svátek Aneta, takže pokud jste náhodou zapomněli, tak vám to připomínám, máte posledních zhruba tak 25 minutek na to, abyste to napravili, poslali zprávu nebo třeba zavolali, nebo případně, jestli máte Anetu doma, tak doporučuju, a zapomněli jste na to, doporučuju možná už i s nějakou kytičkou požehlit, ale ještě stále máte čas. Jinak, jak jsem říkal, za chvilku si to tady přebere už Kuba Kraváč, mám tady posledních pár jukeboxů a teď budeme hrát Bailando od Enrika Iglesiase a Shona Paula pro Jaroslava. Tak Jaroslave, užij si to, no a pro všechny kysáky, kteří mají tuhle písničku taky rádi.

0: Jukebox Rádia Kiss.
1: Tak jo, kysáci, jdeme úplně do finále. Tohle je můj poslední vstup. Chtěl bych vám moc poděkovat za to, že jste tady dneska se mnou trávili ty 3 hodinky. Dneska to bylo trošku zkrácený, slibuju, že příště tady budu celý 4, ale teď už na mě kouká Kuba Krabáč, dokud se mě natáčí, nevím proč. Asi doufá, že ne, Kubo, já se tady nebudu slíkat. Každopádně, přeju vám všem krásnou noc a na rozloučenou jsem si vybral já svoji oblíbenou písničku, na kterou jsem hodněkrát tančil ještě kdysi, když mi bylo 19 a dělal jsem animátora v Řecku. Nejenom tam, ale už vlastně od školních let mě vždycky tahle písnička dokáže vzpružit a vy, pokud vám teďka začíná nočka, tak věřím, že i vám trošku pomůže načerpat tu energii. Tak jdeme na to, je to Fatman Scoop feat. Crooklyn Clan, Be Faithful na Radio Kiss.

0: Alex Gaudino nám dohrál teďka na vlnách Rádia Kiss. Osazení za mikrofonem se trošičku změnilo. Zdraví vás už Kuba Krabáč, ale pozor, Alexej Kolva ještě stále zůstává tady ve studiu Rádia Kiss. Ahoj.
1: Čau Kubo, hele, ty se teďka trefil, protože Alex Gaudino, to byl jeden z oblíbených interpretů mých spolužáků na střední. Já ho mám taky rád a mně se přezdívalo, že jsem taky Gaudino, že mi říkali.
0: Nekecej.
1: No, dobře, mám taky stejný jméno, aha, že jsem takový Alex Kolvino.
0: Nicméně, já jsem si tenhle ten podkres nezvolil vlastně jakoby nějak
1: náhodou.
0: Náhodou, jasný. Tak děkuji za pomoc. Ale ty jsi tady s kysákama řešil nějaké vysněné auto. A teď si představ budget. Absolutně bez limitu. Jakýkoliv auto, který na světě by si ty mohl pořídit. Jaký by to bylo a proč?
1: Tyjo, to je dobrá otázka. Hele, to je hlavně zajímavý, že tady to téma já jsem několikrát uzavřel a ono se vždycky vrátí, protože
0: ano,
1: prostě,
0: jak bumerang.
1: Prostě to mají chlapi rádi, holky taky, prostě ty auta, to je prostě naše. No a teďka, kdybych měl odpovědět, bez budžetu, asi Rolls Royce.
0: Rolls Royce, jaký? Jo. Kalinen?
1: Spíš nějaký takový ten klasičtější.
0: Phantom?
1: No, něco takovýho, protože prostě to je, hele, já už jsem takovej, že se mi líbí takový to příjemný svezení.
0: Takže ty bys nechtěl řídit, ty bys chtěl užít jako ten luxus.
1: Ne, abych si ho řídil, ale ono s tím Rollsem je to tak, co jsem jako slyšel, že na to šlápneš na plyn, aha, ten Rolls se tak jako otočí a zeptá se tě, skutečně? A ty řekneš ano a on dobře. A pak to tam nerve šíleně, ale všechno je takový jako zgrácí, a to se mi líbí.
0: Wow.
1: Asi stárnu.
0: Dobrá, Alexi, každopádně děkujeme ti za večerní juboxy, byli super. A za chviličku, kysáci, se můžete těšit na juboxy noční. Ahoj, mi se.
1: Čau, mě se krásně, Kubino.
2: Be happy. Be happy. Kiss. Radio Kiss.

0: Půlnocí to na Rádiu Kiss rozhodně nekončí, startují pondělní noční jukeboxy a dneska mají svátek Nataši, takže všechno nejlepší.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.

0: Noční jukebox.
1: Startujeme pondělní noční jukeboxy. Máme 18. května, jak už zaznělo, tak dnes mají svátek Nataši. Od mikrofonu vás dnes v noci zdraví Kuba Krabáč. A samozřejmě zdravím i Vaška, který už je na našem telefonním čísle 210-323-323. Vašku, ahoj.
2: Ahoj, Kubo, ahoj.
1: Ty jsi chtěl začít stylově. Řekni, co budeme hrát, jo, a komu bys to chtěl poslat.
2: Tak, byl by to Coolio Gangsters Paradise a bude to pro všechny, co poslouchají, pro všechny, co pracují, samozřejmě tobě do éteru a pro všechny kamionáky, kteří sváží, odváží výrobu a ostatní věci a takovýhle.
1: Moc krát děkuju za věnování a zeptám se, jak trávíš pondělní noc?
2: Bohužel v práci na noční směně.
1: Ajajaj, do kolika to máš?
2: Do 6, takže uslyším všechny jukeboxy.
1: Takže jsem rád, že takhle zůstáváš věrný Rádiu Kiss celou noc. Užij si muziku a užij si dnešní směnu. Ahoj.
2: Děkuju, ahoj.
1: A samozřejmě, kysáci, nezapomínejte, že tady máme i druhou možnost, jak můžete vybírat muziku od 90. až po současnost, a tou je naše mobilní apka.
0: Rádio Kiss. To nejlepší.

0: Brna, takže ještě nějakých 450, 480 km do rána do Losny.
1: Wow. A jaká je zatím cesta?
0: Úplně na pohodičku. Všem můžu říct, D1 úplně bez problémů, akorát kdo jedete od Vyškova na Brno D1, předělávají tam nějaký dopravní začení, takže střížení D2. Je to tam na 10 minut zdržení, ale úplně v pohodě. Všechno jelo bez problémů.
1: Kysáci samozřejmě moc dobře vědí, že pokud by ze svých cest měli cokoliv k dopravě, určitě využijte mobilní apku. Pojďme ale k muzice. Já už jsem zmiňoval, že budeme hrát teda 80. Prozraď, co budeme hrát a komu bys to chtěl poslat.
0: Tak, my jsme se domluvili na Queenie, myslím, že by byl Rakiu, a bylo by to pro tebe do studia, Jakubo.
1: Děkuju.
0: Bylo by to pro všechny, kdo teďka sedí za tou našou prokletou kulatou lopatou, ať dobře dojedou. Hlavně kolečkama dole, anténou hore, jak se říká.
1: Ano.
0: Samozřejmě pro všechny, kdo musí být v práci teďka na noční, ať ho mají, jakou mají, ať jim to dobře všechno utíká. Pro všechny, kdo proslo poslouchají a upřímně pro jednu děvčicu, která je teďka hodně, hodně, hodně daleko a vím, že neslyší a neposlouchá, protože spí momentálně. Takže, ale i tak, ona občas zabloudí na noc na vaše vysílání povedu. Takže to zkusíme i takhle.
1: Dobrá, je možný, že třeba zrovna potřebuje se napít nebo cokoliv jiného prostě dělat a zrovna na chviličku si třeba trefil ten okamžik, tak pokud poslouchá, jasně, tak klidně ať dá vědět, že vzkaz slyšela. Tomíno, měj se krásně a děkuji, že jsi využil naše telefonní číslo.
0: Ať se všem daří a dobrou noc.
1: Dobrou noc, ahoj.
0: Čau.
2: Šustáky, Walkmany, Boomboxy. Osmdesátky nám dali styl, na který se nezapomíná. Jeden z největších hitů této doby. Hrajeme na rádiu.

Posloucháte Radio Kiss a před několika hodinami, to už znamená vlastně včera, 17. května, skončilo putování hráčů v pořadu Asia Express. Nevím, jestli jste viděli, jestli jste sledovali, jestli jste někomu fandili a docela by mě zajímalo právě, jestli se vám tyhle ty pořady vlastně líbí. A pro ty, kteří vlastně vůbec tohleto nesledovali, tak mám vlastně otázku číslo 2. Jelikož moc dobře vím, že se rádi vracíte v čase, tak by mě zajímalo, jaký pořad, jaká třeba telenovela, nebo naopak právě, jaký třeba, jaká reality show 90. a milénia vás vlastně nejvíc bavila. Byly to Vyvolení, byl to Big Brother, nebo nekonečné seriály typu Dallas? Využijte mobilní aplikaci Radio Kiss a já se moc těším na vaše tipy, protože i sám jsem zvědavý, na co takhle si ještě vzpomeneme, protože kolikrát to probíráme i právě v těch hospodských kvízech, které se účastním a občas takhle moderuju a kolikrát si říkám, a jo, tyjo, třeba Night, že z seriálu Night Rider, nebo právě, já nevím, Walker Texas Ranger, teď jsem viděl po dlouhé době jeden díl, já jsem nevěděl, že to ještě stále dávají a člověk si vlastně vrátí v tom čase, takže meze se nekladou, vidíte to a využijte mobilní aplikaci, teď si dáme něco od 90. Připravení jsou Two Unlimited, The Real Thing, právě teď na Kissu.

0: Sigala a Paloma Faith, muzika, která dohrála na vlnách Radio Kiss. Já jsem se vás tady před chviličkou ptal, než si pustíme další muziku, jaké seriály, jaké filmy se vám vybaví, když se řeknou devadesátky, nebo když se řekne miléniovky. Opravdu meze se nekladou, takže jestli to bude pořád, anebo jestli to bude vlastně nějaká ta reality show, dejte vědět. Fíla napsal, ahoj Kikubo, Hvězdná brána, Star Trek, nebo prostě komisař Rex a klasika Cobra 11, proto tady ten podklad. Jo, hele, a mohli bychom tu otázku možná lehce přeformulovat. Seriály, které vlastně opravdu vznikly v téhle době a stejně mají vlastně to kouzlo a stále si je pustíte, třeba jako to, co říkal Trucker Ivan.
1: Pekný večer ti prajem, já si pamätám na váš seriál Hospoda. Ja si to ešte stále pozerám na YouTube. Mne sa to strašne ľúbilo, bol to vynikajúci seriál. Pozdravujem vás, čaute.
0: Naprosto souhlasím, to je jeden z těch pořadů, které si prostě pustíš i po letech. Radomil chce taky přispět a zároveň vybírá muziku.
2: Díky Kubo, tak těm seriálom, tak co se mi strašně líbilo, tak to bylo Dempsey a Mayfield a potom i Brutální Nikita. A jestli bys byl hodný a nezahrál bys mi prosím tě od Kosmonový Dance Avemoa a byl by to tobě do studia pro všechny psáky. A pro nás pracující, já na to utíká na ten noční. Díky moc, Radomil.
0: Tyjo, brutální Nikita, na to bych málem zapomněl. No tak jsem zvědavý na vaše další tipy.
3: Radio Kiss.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Tohle je můj poslední solový výkon v pořadu Lepší než originál. Je to dárek pro vás, kysáci, co máte rádi pořádnou hudbu, a slibuju vám, že u Máchova jezera si to dáme.
0: Lepší než originál.
1: Je

0: Majstá.
1: Wow.
2: To je strašná smrš.
3: Ty jsi jodloval.
4: Úžasný, mě praské repráky v autě.
5: Tohle, tak to bude banger.
3: Hlasování na webu kiss.cz už běží. Teď máte možnost zahlasovat pro Romana Anděla.
0: Jaka Majstá. Raní Kiss. Od 6 do 10.

0: Veruna nám dohrála na vlnách Rádia Kiss, máme 49 minut po půlnoci a já jsem strašně rád, že jste si pro dnešní noc zvolili poslech Rádia Kiss. Zároveň si tady povídáme na téma filmy 90, muzika 90, seriály 90 a prostě všeho, co se takhle týká, ale samozřejmě občas můžeme takhle nahlédnout i do období milénia a je vidět, že vás to baví. Hanzi.
1: Vojko, k těm filmům, teda seriálu z těch 90, tak určitě odpadli. Night Rider.
0: Odpadlík a Night Rider. Martin tady píše, co třeba Meš či četnické humoresky ještě. No a Pája píše to samé. Ahoj Kubo, co třeba Lorenzo Lamas jako odpadlík. Pamatujete si tohleto?
2: Býval dobrým policistou, ale spáchal ten nejhorší hřích, protože svědčil proti skorumpovaným kolegům. Snažili se ho zabít, místo toho zabili ženu, kterou miloval. Obviněn z vraždy nyní projíždí krajinou. Psanec, který loví psance. Lovec lidí. Odpadlík.
0: Odpadlík, to byla prostě legenda. A když už jsme u těch psaných textů, tak udělám výjimku a mám tady vzkaz od Maxima, který píše: Ahoj, zdravíme všetkých posluchačů Kisu. Jsme s manželkou na výletě na Bratislave a sedíme ještě při vínku a chceli bychom vás poprosit o jeden hit adekvátní tomuto času a to by bol DJ Tieso a Traffic. Samozřejmě zdravíme všetkých na nočních šichtách a těž všetkých za volantom. Díky. No a vzhledem k tomu, že tahle ta muzika je moje srdcovka, tak nemůžu odmítnout a teď už si právě dáme na Kisu DJ Tiesto a Traffic. Dejte vědět, co bude další muzika.
3: Radio Kiss.

0: Sweetbox nebo Sean Baker a samozřejmě nesmí chybět muzika podle vás. To je další hodina nočních jukeboxů na Rádiu Kiss.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss. Be happy. Everything.

0: Je to neuvěřitelné, kysáci, ale další hodina nočních jukeboxů je tady a do ní vstupujeme ještě s tématem z minulé hodiny, a to s tématem filmů, seriálu a zkrátka všeho, co se dělo v televizi v letech 90. a potom postupně i v období milénia. A to s Petrem, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, Kubo, zdravím tě, sláky.
0: Na jaký třeba pořad si vzpomeneš ty?
1: Já vím, byl tam Baywatch, byl tam ten hit nějaký blikající, Tereza Pegerová, ESO.
0: Legenda, přesně tak.
1: Legenda, tak.
0: No a další legenda nás čeká, a to hudební, protože si chtěl KLF. Vybrali jsme společně Last Train to Transcendental. Komu bys tuhle tu peckovní muziku chtěl poslat?
1: No, celému kolektivu firmy Tomsa, to jsou moji kolegové poza kamion, jestli mě poslouchají, tak ať kolečkama dolů, ať jedou, teda ať dojedou kolečkama dolů. Všem, co jsou z hůru, tobě do studia. No, asi všem.
0: Moc krát děkuji, Peťo, za pokec i za tenhle ten hudební výběr. Měj se krásně, ahoj.
1: Taky díky, ahoj.
2: Kiss. Radio Kiss.

0: Noční jukebox.
1: Jukebox. Telefonní číslo 210-323-323 se tady od půlnoci ještě nezastavilo. A je to, kysáci, dobře, protože jsem rád, že na druhé straně nespíte a naopak s náma takhle komunikujete. Já už vítám Elišku ze Skutče. Ahoj.
2: Ahoj, já bych chtěla nahrát písničku Tomil Cac. Bylo by to pro moji kámošku, pro moji rodinu, pro moje mamku, aby už nebyla nespaná, a pro moji kámošku, která už má konečně volno z práce.
1: Teda, no tak doufám, že si to volno užije, užijete si samozřejmě i tuhletu muziku, ale než tě takhle propustím, tak se zeptám samozřejmě i tebe, jaký film nebo jaký seriál se ti vybaví takhle z devadesátek nebo třeba z období milénia?
2: Esmeralda.
1: Na to si vzpomínám jeden vtip, je to zelený a pořád to naráží do zdi, co je to?
2: No, tak to teď...
1: No právě Esmeralda. Dobře, tak pojďme teda od filmu k muzice, užij si Tommyho Cashe Espresso Macchiato a díky, že jsi zavolala. Ahoj.
2: Ahoj. Radio Kiss.

0: Ladíte noční jukeboxy dnes s Kubou Krabáčem a my se vracíme trošičku v čase do doby, kdy nebylo jednoduché si prostě dneska kliknout a říct si, dneska kouknu na tenhle film, zítra kouknu na tenhle, jo a teď bych si mohl pustit tohle. Ne, my se vracíme do doby, kdy jsme museli vstát, zmáčknout to tlačítko na té televizi, anebo potom postupně už jsme měli třeba i ten ovladač a barevná televize byla samozřejmě taky už potom vlastně normálem. No a to je doba 90. a miléniovek. A já se vás ptám, že když se řekne tohleto období, na jaké filmy, seriály si vzpomenete? Michal mi tady napsal, ahoj Kubo, ještě jsme se dívali na seriál Medicopter 117, no a kdybych mohl poprosit o jednu písničku, aby ta noční utekla. Písničku určitě za chviličku nějakou dáme. A na co si vzpomíná Hurvajs?
1: Tak za mě určitě Sandokan, kdo by ho neznal, Tigra z Montpračemu. Pak seriálek Krok za krokem, Cody a Dejnu, toho musí znát taky každej.
0: Yeah.
1: No a moje srdcovka, Colombo, jeho prší plášť, jeho trabik. Neznámá, neviditelná paní Kolombová.
0: Je pravda, že výraz pan Kolombo nebo paní Kolombová se opravdu ujal do dneška. V mém okolí to opravdu často používáme, že když je jasně, ty máš určitě paní Kolombovou, proč jsme ji dodnes nikdo neviděli, ale Peter Falk opravdu tuhletu roli zahrál velmi, velmi dobře. Pojďme na Karla, co si myslí takhle?
2: Ahoj, Kubí, u telefonu Karel. 90. let, pamatuju Xenu. Čau.
0: Xena, to je pravda. A byl si tým Xena nebo Gabriela? Zkrátka těch pořadů a seriálu byla celá řada. Ještě se na to určitě v téhle hodině podíváme a pak to postupně ukončíme. Pojďme ale na další muziku. Radio Kiss.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Kysáci, určitě dobře víte, že tady v noci máme takovou odměnu pro ty, kteří se dovolají úplně, ale úplně poprvé. A přesně takovouhle odměnu získává Věra. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Víš vůbec, co ta odměna je?
2: Vůbec netuším.
1: Je to speciální noční samolepka s logem Rádia Kiss, ale pozor, je na ní vyobrazená ještě sovička, která právě zobrazuje vás, naše noční sovičky. Takže já doufám, že ti udělá radost.
2: Určitě, moc se těším.
1: Než se pustíme k muzice, tak i tebe se zeptám na filmy, seriály, pořady z 90. a milénia. Co třeba tebe bavilo, co se ti takhle vybaví?
2: No, my jsme hodně koukali třeba na Akta X. Mhm. Což bylo takové fajn, že? Takové mysteriózní trošku. Mm-hmm. No a nebo v té době jsme byli vlastně ještě děti, takže Šmoulové třeba.
1: Je to tak? A když se zeptám na Akta X, Mulder nebo Scullyová, protože přeci jenom jeden byl ta strana, který jako věřil v ty mimozemštění, ne, ona zase naopak byla spíš taková jako skeptická, analytická. Věříš, nevěříš?
2: Já jsem doufala, že ten Mulder fakt něco najde.
1: Pojďme ale k muzice, ty jsi byla trošičku nerozhodná, takže dáme slovo Tomášovi, který za chviličku dostane slovo přes mobilní aplikaci Rádia Kiss. Komu ještě muziku chceš poslat?
2: Poprosím pro všechny, kdo mají noční směnu a hlavně k nám do Bruntálu pro holky ze Strojmetalu na penetraci.
1: Děkuji, že jsi využila telefonní číslo 210-323-323. Měj se krásně, ahoj.
2: Ahoj.
3: Ahoj Kubo, zahraj tam prosím pro všechny noční letce písničku Apollo Road od ATP. Ať se nám dobře jede, ať se všichni v klidu vrátíme. Děkuju, Tomáš. Radio Kiss.

0: Si v květnu koupíte, pokud vyhrajete v naší ranní soutěži.
1: Za 2000 třeba romantickou večeři.
0: Za 5000 pěkný výlet s rodinou.
1: A když na hrací kostce padne šestka a my vám tak i s bonusem pošleme 7000?
0: To už bude na vás. Každopádně vám všem
2: držíme palce.
3: 7-7. Každé všední ráno na Radio Kiss.
4: Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group.
5: Černá stavba je tak trochu problém. Zajistíme ti pasportizaci a vše potřebné k její legalizaci a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice.
6: www.projekt-ateliér.cz

0: 1 hodina 49 minut k tomu stále ladíte noční juboxy dnes s Kubou Krabáčem a já jsem si pomaličku říkal, že ukončíme téma filmů z 90. a milénia, ale ono tady stále přibývá víc a víc zkazů, takže uvidíme, jestli to ještě přeloupneme do další hodiny nebo ne. Pojďme na Verču.
1: Holky, taky seriál byl Edera a Emanuela. Ahoj, Veronika.
0: Jo, to jsem si musel normálně vygooglit, protože Ederu se přiznám, že neznám. Emanuelu to je jasný. No pojďme na Romana.
2: Čau, Kubi. Tak ty 90, ty filmy a seriály a takhle, to bylo za mě teda Beverly Hills 920, že jo, samozřejmě. Hmm. A pak tam byla Zmije, Dodgen Viperem, pak tam byl MacGyver, jo. Byla to jeho Habakuk. Tak jo, měj se, čauky.
0: A Romčo, pamatuješ si, co nás naučil tenkrát MacGyver? Že i ze zápalky se dá vyrobit prostě třeba tank. Pojďme za Filipem.
3: Tak moje top 3 je Blesk v ráji, Airwolf a Zmije. To je prostě moje topovka. Ať mi to někdo věří nebo nevěří, do dneška to mám nahraný na kazetě, funkční video a do dneška si to pouštím. A mohl bys mi prosím tě zahrát něco od Pendulum pro všechny. Díky, Filip.
0: To bychom si ale kysáci taky mohli dát někdy téma, jak jste si nahrávali třeba muziku nebo právě takhle filmy. No, uvidíme. Radio Kiss. Každopádně teď volume hodně doprava.

0: Dvě hodiny utekly jako voda a my se chystáme do té třetí, samozřejmě s muzikou podle vás. Nachystaný už je Kim Lucas.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.